narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

na svých cestách. Jsem jednou zabloudil také do továrny na výrobu whisky ve městě Edinburgh. Myslím, že ti bystřejší z vás pochopili, že to byla skotská whisky, že? Edinburgh je slavný skotský město. Edinburgh mu říkáme a ta fabrika, už nevím, jak se jmenovala, myslím, že United Distillers, nebo já jsem tomu stejně říkal Spojené destiláty. Sebrali mi na vrátnici všechno, i foťák, nechali mi jenom novinářský průkaz a blok a tušku, že prej tam uvnitř to je tajný, ta receptura a takový. Já jsem pořád říkal, v duchu jsem si říkal, jak oni můžou potom pouštět exkurze dovnitř, když tam pracují s tajnýma receptama. A když to někdo vykecá, já jsem si pořád říkal, pak jsem to pochopil, ten celý jejich systém. Oni vás nejdříve vemou do takové přijímací místnosti, kde provedou ochutnávku whisky. Tam ochutnáte všechny druhy whisky, které tam vyrábějí. Takže od roku 1937 ještě žádná exkurze dovnitř do fabriky nedorazila. A já taky jsem si dal asi takový 2-3, pak už se nepamatuju vůbec nic. A že jsem se zase probral na dvoře, na lavičce v té fabrice, už ani do novinářské průkaz jsem neměl, jsem ho nemohl najít. Měl jsem poznámky ve svém bloku, ty ještě mám doteďka skovaný, ty skovávám jako vzácnou relikví. Pak jsem si poznamenal v průběhu ochutnávky whisky, závorka, zal, asi založen, jsem rozluštil, zal 1844, zrání 367 z původní, dobrá, g, prsička mňam, brm, brm, brm, a pak tu mám takovouhle čáru, jo. Osobně mi tam na tom dvorku otíral čelo šéf oddělení pro vnitřní vztahy. Asi protože jsem byl ještě ve fabrice, kdyby mě vynesli ven, tak by to byl šéf oddělení vnějších vztahů, to je jasné. A ten mě říkal, jestli z toho nic nedělám, že mě blbý a že tam byli i anglický herci a ty prej vypadali úplně stejně jako já. Akorát na rozdíl ode mě nepůjdou teď do hotelu, zatímco oni prej šli hrát. Představte si to, a to byli slavní herci, to byli z londýnského divadla Old Vic, Shakespeareovské divadlo. Oni tam hráli večer Shakespearea, ale jakýho? Richarda III. To je nejtěžší hra. A oni to hráli po té exkurzi v té továrně. Teď to hráli anglicky, no tak jim to nepřišlo, ale... Já, pro mě to přijde absurdní. Víte, jak to představení vypadalo? Oči ti svědkové říkají, že se tam na začátku vřítil šílenec, který se motal. Ona ta hra taky tak trochu začíná podobně. Začal řvát, že bude králem Anglie. Teď lidi, no, byl oblečení, si říkali, tak to je v pořádku, on se z toho pomá, že bude král Anglie. On se tam motal mnohem víc, než měl narežírováno samozřejmě. Ale potom, jak dorazili ty první výpady do těch řad, tak prostě měl takový to, jo, and I want to say a good time. Ta dáma v té první řadě to dostala rovnou do obličeje. Ta okamžitě jako první pochopila, kolik uhodilo. Taková lady, ta seděla tak jako vy asi. Se naklonila k tomu svému lordovi. Říkala, prosím tě, ten Richard III je úplně opilý. Ten chudák to slyšel. Víte, oni ty opilci, jak blbě mluví, zase mají vyvinutý sluch. Tomu to úplně, ten se vyděsil, jenom měl pocit, že to slyšelo celý divadlo. Tomu to v tom opilý mozku úplně zkratovalo. Ten padl na všechny čtyři. Takhle normálně přilez až v té první řadě, až takhle k té dámě. Tak ho. Říkal jí, máte pravdu? Já jsem Richard III. Jsem král Anglie. Jsem ožral jako prase. Ale pozor, to ještě nic není. Počkejte, až přijde arcibiskup Canterburský, to bude to.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já se koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Větrník se otáčí a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

říkal jsem mu, víte, pane Verich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradici humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je sno, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takový příhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Toulky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já si říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák, prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl, říkal, já to věděl, a Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje, náhodou. A pokud je o tu Plzeň,

A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi tři věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela na prost. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci a to bylo jar, předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní, pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto, v tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu. A u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takové. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa... To byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

na také vtipy mě nikdy neužila. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá. Z vysokolních lesů nám stála u dveří a hladoví ptáci přilétli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: No, buďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necítím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: Jako, že bolej, aha, takhle,
2: jo,
1: no
2: jo.
1: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
2: v poradní kance,
1: na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodovým,
2: no tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
1: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapy, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
1: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
2: No jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být, že
2: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbok. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
2: no,
1: jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně, jo.
2: To mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí
2: no,
1: taky.
2: No
1: tak
2: já nevím,
1: ale... Když mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo. No.
2: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Děte? No. A to žádlí jako bezdůvodně?
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Carbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte? Vášnivě jsem políbil.
2: No.
1: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčný, kdo to má pořád vydržet, že jo?
2: A na co si stěžuje?
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte?
1: Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte?
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Děte? Podívejte se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na Jory, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10 Hennessy?
1: Na uklidnění jsem si musel dát 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
2: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Může peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já se mi tak ještě žádný nedá, že jo?
2: Dívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospoda?
1: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ještě, že já vám takovýho, vůbec něco takovéhohle vyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím,
2: ale no tak,
1: já vám to vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má, já udělal jsem je a má je, tak co, no?
2: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. 6 znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7 den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnu, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedle pomodli. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedle pomodli.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u aut, protože Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů. Týká se to i více než milionu škodovek. Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Obliba výdejních boxů roste. Z některých internetových obchodů do nich jde více než polovina zásilek. A má to své výhody. Zákazníci se sami rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. Připomenu, že první boxy byly instalovány v říjnu roku 2001, tedy před 25 lety, v Dontmurdu a Moluči. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů. V Mladé Boleslavi mají nový památník. Pokračuje Luboš Dvořák.
2: Mladoboleslavsko má na letišti před muzeem další pietní místo. Je to památník místním letcům i pozemnímu personálu, kteří za války sloužili u britského letectva RAF. Umělecké dílo je z architektonicko-dánského švédského ateliéru a připomíná kondenzační stopu za letadlem. Jmenný seznam na něj sestavil historik Jan Juřina. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Na hezkou výstavu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Do Brna míří nová výstava. Studio Barrandov a brněnský letohrádek Mitrovských spojili síly a představují vybranou sbírku filmových kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Fanoušci českých filmových pohádek se mohou těšit na kostýmy a zajímavé rekvizity z celkem 6 známých pohádkových titulů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Jediným gólem rozhodl útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: tak přemýšlím, abych to nespadl. On ten prodloužený víkend díky české státnosti se protáhl na to pondělí a já mám pořád, Kačenko, nevím, jak to máš, ty tendenci říkat, že je pondělí po víkendu a není, je středa.
1: Skutečně, mě jako úplně zaskočilo, že jsi říkal, že v 6 hodin a 7 minut si přemýšlel, tak to byla věc, která mě zaskočila, pak už jsem neposlouchala.
0: Mě taky, to takže, byla obezlička, jenom tak něco jsem říct musel.
1: Prosím vás, středa není, je úterý, Vladimír dneska prostě, než zase se jako do toho dostane, on prostě to delší volno mu nedělá dobře, evidentně. Takže je úterý 29. září a pokud jste si ten krásný prosluněný víkend taky pěkně protáhli a dneska je pro vás ten první den, kdy pěkně v plné parádě a s úsměvem na rtech do práce, tak vám samozřejmě přejeme, ať vám to vydrží. Tento týden je mimořádný v tom, že je samozřejmě čtyřdenní pouze, že? A myslím si, že je taky zásadní pro mnoho vysokoškoláků, protože jdou poprvé do školy. 29. září je to takové zvláštní, pro některé je to absolutní novinka, protože jdou do prváku, tak vám držíme palce, ať to dneska zvládnete. Nebojte se, bude to všechno skvělý.
0: Určitě, samozřejmě, aniž bychom drželi palce, tak my vám pochopitelně věříme, Kačka ví, o čem mluví, protože jednu takovou vysokoškolačku má doma. Já bych to možná ještě podtrhnul tím, že ruku v ruce s těmi studenty vysokoškolskými jde i týden knihoven. Ano, tak literatura, čtení, vzdělávání se...
1: Však oni do nich brzy zapadnou, nejenom vysokoškoláci, ale myslím si, že i středoškoláci a všichni, co prostě vyráží vstřebávat nějaké ty informace. To už se tě netýká, leda nějaká univerzita třetího věku, ale to by se zase musel dostat.
0: To jsem zkoušel, tam mě vyhodili odsaď. Dívka z města, to už je hudební téma pro Františka Nedvěda. Krásné ráno vám přeje Kačka a Vláďa.
1: Hezké úterý vám všem.

0: Pěkný Bobřilen přesně ve 7:15 dozněl a my se mrkneme na místo, kde to až tak báječné není, a sice D1 u Lokte. Brno, Praha, tak konkrétně právě u Lokte, je to zhruba 1,7 km, tak tam začínají stát kamiony. To znamená, že v pravém pruhu je to tak nějak zacpané a začíná se to zacpávat i zhruba od dalšího kilometru, a to už i pro osobní automobily. Čeká vás tam zhruba 40-minutové zdržení, projíždí se totiž pouze levým pruhem, je tam havárie nákladního vozidla.
1: No, o něco báječnější by to mohlo být stran počasí, protože díky víkendu v předcházejícímu prodlouženému, když jsme prožívali babí léto, tak v těch šlépějích toho babího léta určitě budeme pokračovat ještě dnes. I když po ránu to na území České republiky tak nevypadá. V rozmezí od nějakých 7 do 9 stupňů Celsia, ale ono se to srovná.
0: No srovná, no se to pěkně pošplhá nahoru, 20 až 24, no to je nádhera, která nás čeká.
1: Tak teď nás čeká muzika Vaby Daněk a písnička Na cestě.
0: Hezké ráno přejeme.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Na to se podíváme právě v tuto chvíli. Dneska má svůj svátek Michal a ten by měl už být teď na nohou, bych řekla. Aby předběhl sluníčko a měl ten den prostě mnohem delší. Jo?
2: Ano.
1: Vstávat sluníčko bude 3 minuty před hodinou 7 a zapadat nám bude v 18.43.
2: No a já si neodpustím rekordní teploty, to je taková ta klasika. Nejchladněji bylo v roce 1939 0,9 stupňů Celsia. 27,1 stupeň Celsia nejteplej, tak to bylo v roce 1869.
1: My se mrkneme i na teploty, které jsou aktuálně po venku. Nejsou zatím příliš vysoko, ale nebojte, oni jenom nabírají síly na to, aby mohli šplhat co nejvýš. Teď aktuálně mezi 5 až 12 stupni Celsia, ten rozptyl je opravdu veliký.
2: Ano, nadále má být slunečno a teplo, prezentují nám meteorologové. Bude převážně jasno, v Čechách přechodně až polojasno a ty teploty, už jsme to nakousli v předcházejícím vstupu, 20 až 24 stupňů Celsia. To je prostě paráda.
1: To je prostě parádní den. Při středě bude taky parádně. Čeká nás takzvané babí léto místy s větrem, abychom tak stručně řekli. Bude jasno až polojasno. V noci a ráno počítejte výjimečně s mlhamile. Teploty stejné jako dnes, 20 až 24.
2: Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima, jedna z mnoha pranostik na 29. zářijový den.
1: Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, pak po něm tuhá zima neburácí. Tak zkontrolujte, jak to je s těma ptákama. Většinou sedí na drátě, mají tam nějakou poradu.
2: No, ano, na ptáky jsme krátký, jak se zpívá v jedné písničce, že?
1: Tak my nejsme krátký na muziku, protože my tady máme spoustu písniček, které vám udělají radost takhle po ránu při úterý 29. září.
2: Personal Jesus, Johnny Cash. Tak, ať se vám dobře poslouchá.
1: Hezké ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Hezké ráno, bude 6:30, tak si dáme informace o dopravě, začínáme vlakovými výlukami. Zastávka u Brna, Jihlava, Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo trasa Pačejov Nepomuk, tak to jsou trasy, na kterých dneska platí poludenní vlakové výluky a týkají se pouze dnešního dne, tak s tím počítejte. D1, 65 km ve směru na Prahu, máme tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, počítejte i s dopravní nehodou v Jablonci nad Nisou, v ulici v Aleji a taky na D8, 45 km ve směru na Prahu, je tam havárie osobáku mimo vozovku. Přejeme hezké ráno.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
5: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
6: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
5: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
7: A po

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Chtějí od ledna přidat 10%. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a už se dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady hladina odhalila běžně zatopený historický most. Dá se po něm přejít suchou nohou. I přes sliby nové vlády, že se daně nebudou zvyšovat, zvýšení některých daní nebude podle ministryně financí Aliny Schillerové možné se vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a dalších. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Je tady babí léto. Česko má před sebou týden s jasným počasím a letními teplotami. Dnes bude 20 až 24 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je 29. září roku 2026 a každého 29. září má svůj svátek Michal nebo Michael. Jde o mužské rodné jméno, původně hebrejské, které je doloženo v Bibli jako jméno jednoho z andělů a znamená, kdo je jako Bůh, nebo ten, kdo je Bohu podobný, takže prostě nějaký jako supermuž, jo?
2: Ano, ano.
1: Dobře, říká se mu Míša, Mišan, Mišánek, Mišák, Miky, Majky nebo taky Michálek. A v Česku jich máme přes 120 tisíc.
2: Což evidentně svědčí o oblíbenosti tohoto jména. A když se podíváme do katolického kalendáře, tak máme svátek tří archandělů. Michaela, Gabriela a Rafaela. No a také máme Světový den srdce a to je velmi důležitý den.
1: No to znamená, že všude musíme malovat červená srdíčka, ano. Která vlastně vůbec nevypadají jako to reálné srdce. Že žádné srdce, prostě žádného zvířete ani člověka nevypadá tak, jak se kreslí. Proč se tak vůbec kreslí?
2: Protože se idealizuje, protože se romantizuje. Protože
1: ale proč pak, jako zrovna proč? Takhle?
2: Protože když někoho máme rádi, když na někoho myslíme, tak se snažíme mu dát najevo své city a to prostřednictvím krásného obrázku. A to srdce namalované z lásky je opravdu krásné. Nebudeme tam přeci malovat takovou tu hroudu s těma tepnama, že?
1: No já vím, ale tak jako zjednodušeně, to není vlastně ani jako zjednodušené to srdce, jo, je to prostě jako velmi zvláštné, vůbec to nevzniklo podle skutečného lidského orgánu, což asi každý mu jako pochopí, ale je to zjednodušením tvarů v přírodě a starých symbolů, zejména z listu břečťanu si představ.
2: No tak to bych vůbec netušil, protože břečťan je jedovatý, že?
1: No ale to ale zase jako má pěkný tvar, jo, takže se to někomu zalíbilo a řekl si, hele, tohle budeme kreslit jako srdíčko na
2: ale,
1: věky.
2: Samozřejmě, tak tohle pro všechny ty zamilované podstatné je, že ten dnešní 29. zářijový den je skvělou příležitostí zastavit se a zamyslet se nad tím nejcennějším, co máme. A to je srdce, dbát o něj, pečovat o něj, chodit na pravidelné lékařské prohlídky a dělat všechno pro to, aby nám srdíčko fungovalo co nejdále.
1: Jo, a co ty pro to děláš?
2: Nic.
1: To mě teda zajímalo. Tak hezké ráno.

0: Tak tu máme dopravu a máme tu také nějaké informace o počasí. Jak to vypadá? Máme tu hlášku z Pražského okruhu, tedy v Praze, z letiště směr k D1, zastavíte kousek za sjezdem na D5. Nebo od D5 na 23. kilometru těsně za sjezdem na Stodůlky je kolona, která pokračuje až na 20. kilometr, protože zde bourala dvě osobní vozidla. No a co počasí, Kačenko?
1: Dneska to máme docela zajímavé. Musím říct, že vůbec ta nejnižší teplota je na jihu, jo, což je zajímavé, a ta nejvyšší teplota je na severu.
0: Se nám to obrátilo,
1: je to takové jako zajímavé, obvykle to bývá spíše jakoby, jako naopak, jako ano. Obecně vzato, nejenom vstaženo na Českou republiku, protože třeba v Jedřichově je aktuálně 17,5 stupně Celsia a právě na jihu Čech ve Spálenci, tak tam je minus 4 stupně Celsia. No, takže ten rozptyl je teda jako neuvěřitelný, to máte skoro 20 stupňů Celsia, nějakých kolik to může být, 200 něco kilometrů?
0: No, tam záleží samozřejmě, jaká je to kotlina nebo jaký je to úsek, a tam ty vlivy toho počasí hrají obrovskou roli.
1: Je tam strašně fouká, to je prostě jedno tak. Jediné místečko, kde to děsně jako fouká, fičí, možná tam už začalo i malinko, jo, přisněhávat. Ano. A tam je prostě minus 4 stupně Celsia.
0: Přisněhávat je krásné slovo. My za chviličku někoho z vás ve vysílání Country Rádia budeme budit, ale ještě předtím si dáme Johnnyho Hortona.
1: Sing to be smart. Tak pochodujeme právě teď.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin 640 minut je ten správný čas, kdy uděláme ťup a už to tam jede, už to tam zvoní a už posloucháte ten správný zvuk, vyzváněcí zvuk jednoho telefonu, který jsme tu měli napsaný od Jitky. Jitka chtěla by probudit svého pravděpodobně partnera, pochopila jsem to správně, je to partner? Nebo?
2: Velkého miláčka, alespoň takhle ho tady oslovuje, to znamená, bude to předpokládám partner, protože jinak by nikomu cizímu asi neříkala miláčku, že jo?
1: A tak třeba jo? Třeba jo, protože my neznáme příjmení Jitky ani její adresu, takže rozumíš, pocit jsem je největší tma. Teď jsme ji trošku zavařili. No. Ne, tak nic. Necháme to vyzvádět a uvidíme, jak to ve finále je.
2: Já si myslím, že to odvaříme tím přáním a že to přání, pokud padne na správnou úrodnou půdu, což je Michal, tedy dnešní oslavenec, tak bude nesmírně potěšen. A já si myslím, že když překonají velkou vzdálenost, o které se tady píše, tak si padnou do náručí a bude jim spolu krásně.
1: Třeba překonají velkou krizi.
2: Jo, díky tomu, co jsme řekli před chvíličkou, že?
1: Teď se jsme jim tam vytvořili.
3: Jsou všechny obvody obsazeny.
1: Ježiš, prosím vás, takže paní s těma obvodama, ta nám vždycky, nebo jako docela často nám do toho skočí. Tak stalo se, tak jdeme na přání.
2: Miláčku. Chci ti popřát vše nejlepší k dnešnímu svátku. Jsem sice daleko, ale i tak na tebe pořád myslím. Třeba nám to čekání a tu dálku mezi námi zkrátí Jumbo Jet, tedy krásná písnička, kterou máme rádi, od Pavla Dobeše.
1: Nějaký přání tam není?
2: To je celý, miláčku. Snad nám tu cestu zkrátí. No, já si myslím, že v tom je řečeno vše.
1: Jo, tak možná, že mají nějaké potom tajnosti. Víš, protože když má dneska Michal svátek, určitě se uvidí. No tak my vám přejeme, ať vám to všechno klapne a ať vám to klape i nadále, přestože mezi sebou máte nějaké dlouhé vzdálenosti.
2: Ano, tak je tady písnička, užijte si to. A nejenom samozřejmě Jitka s Michalem, ale vy všichni, posluchači Country Rádia.
1: Přejeme krásné úterý.
4: Margo,

0: Za 5 minut už bude 7. hodina raní a to přesně takhle budou být zvony.
1: Tak, no a samozřejmě po 7. hodině raní nám možná zvony nebudou znít, ale v každém případě tomu budeme mít další hudební nabídku. Teď si ovšem dáme Petra Spáleného a píseň Promiň.
0: Tak snad se při úterku, při prvním pracovním dni tohoto týdne nemusíte hnedka z kraje omlouvat.
1: No, doufujeme, že ne. A pak, že ano, tak k tomu zvolte písničku.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Od čtvrtka začnou platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Tak alespoň dopadl průzkum. Do Valmezu na výlet nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
1: Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Na Velkém náměstí uvidíme i ukázky tradičních řemesel a ruční list na mošt. Právě mošt budou moci návštěvníci také ochutnat, stejně jako další výrobky z jablek. Součástí akce budou farmářské trhy s regionálními produkty. Blíže místostarosta Karel Holík.
3: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině A3 bude usilovat i výběr Albionu, který na úvod podlehl Španělsku 2-3. A ještě dodám, že český celek od rozdělení federace zvítězil v jediném z 5 vzájemných soubojů. Doma nicméně Angličany naposledy porazil. To byly zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: 7 hodin a 6 minut, přejeme vám pěkné úterní ráno, tak možná si říkáte, no tak pondělí zase je, vstávat, včera byla neděle, ne, nebyla. Včera bylo pondělí, bylo sváteční pondělí svatého Václava, myslím, že jsme si užili spoustu různých volných vstupů do různých institucí, které běžně nebývají samozřejmě otevřené, taky byly k vidění korunovační klenoty a to úplně naposledy, protože dneska přijdou ty klíčníci, zarachtají prostě těmi obrovskými klíčemi na tom velkém svazku, víš, jak mají vždycky takový to kolo, mají tam ty klíče. Prostě myslím, že jich je 7.
1: 7 klíčů.
0: Sedm klíčů, ale 7 taky klíčníků, že jo? Každý má jeden klíč, prostě je to strašná tajnost, jo? A teď se to prostě všechno zase zamkne, zapečetí. Lidé tam stáli neskutečné fronty. To teda jako musím říct, že obdivuju, jako strávit půl dne nad tím, nebo půl odpoledne nad tím, aby stála frontu na takovou krásu, to samozřejmě ano, ale jo, samozřejmě to chce prostě nějakou dávku chtíče v sobě.
1: Tak každý chtíč, nebo každý z nás má nějaký chtíč v sobě, může se to týkat jakýchkoliv témat samozřejmě, takže vy, pokud jste neměli takový ten chtíč vidět korunovační klenoty, tak jste určitě byli opanováni jiným chtíčem a věříme, že jste si ho v rámci toho prodlouženého víkendu pěkně užili a do sytosti naplnili vaše touhy.
0: No, možná ne.
1: Možná ne.
0: A možná, že třeba jste chtěli právě na ty korunovační klenoty a říkali jste si, ty, ale takovou frontu já teda stát nebudu, ale nebojte, oni se zase jako brzy ukážou veřejnosti, je to párkrát do roka, není to už jednou za několik let, takže budete mít určitě brzy příležitost.
1: No a v tuto chvíli máte aktuálně příležitost poslechnout si nějakou báječnou muziku z vysílání Country Rádia, protože ta nabídka je i pro tu hodinu velmi, velmi pestrá. A já jsem rád, že si v úvodu řekla, že není pondělí, protože mě už by to zmátlo natolik, že bych pořád hovořil. Vítejte, do nového týdne máme pondělí, že?
0: No tak nový týden začíná, ale je úterý 29. září, svůj svátek slaví Michal a my jim zahrajeme kapelu Cleo, písničku Ona tančí. V této hodině taky pořad Pod lupou a návrat k rannímu otazníku ze včerejšího, z minulého týdne.
1: Ano, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: 15 minut, tak jak nám bude vanout ten vítr? Bude to safian, bude takový příjemný, anebo to bude prostě nějaká futeř?
1: Ne. Bude dnes mírný jihovýchodní a bude dosahovat rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. K tomu bude dominovat a panovat krásné počasí ve znamení babího léta, protože teploty budou v rozmezí od 20 do 24 stupňů Celsia, i když teď po ránu to zrovna na tyto teploty nevypadá.
0: No ale tak to nevadí, prostě večer byla zima, tak to ještě chviličku musí vydržet, než se to prostě všechno naakumuluje, to teplo, když sluníčko vyšlo teprve před pár minutami. Dávejte si pozor na D1, pakliže jedete z Vyškova na Brno, 219. kilometr, je tam kolona na zhruba 40 minut, srazilo se tam zhruba na 200 kilometru totiž několik osobáků, takže tam je ta situace teda opravdu pekelná. Další kolize je potom na D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu, projíždí se pouze levým pruhem a tam je to teda na hodinu.
1: Tak obrňte se trpělivostí, dáme si kapelu Eagles, Take It Easy a pak už se podíváme do historie, budou tu data v datech.
0: Ano, tak pohled do historie je před námi, my vám přejeme krásné úterní ráno a zejména tedy všem Michalům, kteří mají dneska své jmeniny.
1: To vám přeje Kačka a Vláďa.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Tak právě dnes, tedy 29. září, je to přesně 21 let, co byl televizní vysílač a hotel na Ještědu prohlášen za národní kulturní památku. Tak. Zdravíme na Ještěd.
2: Ono je to opravdu krásná stavba, která nádherně evokuje ten kopec nebo respektive tu horu a jde do té špičky. Je to moc hezké dílo.
1: Já úplně teda zbožňuji jedno místo, když se přijíždí do Liberce, odkud vždycky říkáme tak a je tam pořád. Pořád tam drží, pořád tam je. Tam přesně je tam takový jenom takový jako kopeček a přes něj přesně, když si přejdeš, tak už ho vidíš a říkáš, jo, jo, všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být, ještě ty je na svém místě.
2: Ano, a jdeme na narozeniny. V roce 1929 se narodil Karel Duba, český kytarista, hudební skladatel a také kapelník. Bohužel tragicky zahynul v Mongolsku při pádu autobusu do propasti společně s převážnou většinou členů jeho orchestru. Tak tolik tedy vzpomínka na Karla Dubu.
1: Rok 1973, to se narodil režisér a herec a také pedagog Jiří Strach, který stojí třeba za skvělým snímkem Anděl Páně 1, 2 a určitě bude i 3. My se na to všichni strašně těšíme. Přejeme všechno nejlepší.
2: V roce 1976, tedy o 3 roky později, se narodil herec Jiří Hána. Určitě ho znáte třeba ze seriálu Ohnivý kůře, Ulice, anebo také Specialisté.
1: Na ten je úplně skvělý. Jiří Hána, no, Jiřik, Jiřina. Ano. Tak 1902, to už jsme ve světě, to se narodil Michelangelo Antoniotti, italský filmový režisér, který má na svědomí třeba snímek Zvětšenina.
2: V roce 2003 zemřel Lubor Tokoš, herec, kterého si určitě pamatujete z takových rolí, jako třeba z filmu Vynález zkázy režiséra Karla Zemana.
1: Rok 2015 tehdy zemřel herec Jiří Krytinář.
2: To byla dnešní data v datech, to byl pohled do historie, teď už si dáme další muziku.
3: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý.

0: s pivem?
1: Ano, jak se to řeší u Tatérů, tak to jste měli možnost slyšet právě teď díky té předcházející písni. No a jak to řešili třeba při stavbě mrakodrapu v dobách dávno minulých, o tom existuje celá řada nejrůznějších dokumentací. Já si pamatuju na tu fotografii, jestli se ti vybavuje, jak tam sedí na té traverze, pod nima je ta šílená hloubka, jenom se na to podívám.
2: Ale tam teda rozhodně nic nepopíjeli, jako jo, tam si myslím, že by to bylo teda dost nebezpečné. Tak tahle ta fotografie, přátelé, tak ta vznikla přesně před 94 lety, kdy se tam stavilo to Rockefellerovo centrum. A oni tam prostě seděli jakoby nic, jakoby seděli prostě venku na lavičce a házeli holubům, jo, ale přitom to byly ve výšce, já vůbec nevím, jak vysoko.
1: No, určitě 100 metrů, možná i víc samozřejmě, protože ten mrakodrap dosahoval právě těchto astronomických výšek. V New Yorku právě vypukla ta expanze právě stavění těch mrakodrapů.
2: Hele, 260 metrů to bylo. 260 metrů nad zemí, což je asi 69. patro, jo. Jak to si vůbec jako nechci představovat. Jako tam já bych se prostě ani nechtěla dívat z okna, jako, na to, že bych si tam sedla na nějakou traverzu.
1: Já se nedívám z okna ani ode mě doma, to bych ve třetím patře. Mám závratě, musím se držet závrat, já strašně se chvěju vždycky.
2: To je 15 cm nad zemí,
1: vy. No, asi tak nějak, to už třetí patro. Co patro, to 5 cm.
2: Přesně tak. No tak, prosím vás, tak takhle vysoko se houpali, vy se nikde nehoupejte, vy buďte tam, kde jste, buďte v klidu spolu s Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jdeme na dopravu, a to přesně v 7 hodin a 30 minut. Cheb, Luby, Uchebu nebo Bechyně, Tábor, tak to jsou dvě trasy, na kterých vlaky dlouhodobě nejezdí a ještě nějakých pár dnů jezdit nebudou. Co se polodenních vlakových výluk týče, které budou platné třeba jenom po dnešní den zhruba do 16. hodiny, tak tu máme jich pár. Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Olomouc, Domašov nad Bystřicí a nebo Pačejov, Nepomuk. No a co se děje na silnicích? Tak komplikace stále přetrvávají na D1, 65. kilometr ve směru na Prahu. Tam došlo ke kolizi kamionu, jezdí se pouze levým pruhem a je to tam už zhruba na hodinu. Tak teda ta situace se v podstatě pořád jakoby komplikuje a zahušťuje se ta doprava, tak počítejte s opravdu velikým zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu, pokud i vy máte nějaké informace z vašich cest 210 323 333. Přejeme šťastnou cestu a pěkné ráno.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel

0: 3 Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ceny ropy na počátku nového týdne rostou. Reagují tak na odmítnutí iránského mírového plánu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. U nás cena nafty na některých benzínkách přesáhla 52 korun. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení teď očekává 60% Čechů, což je nejvíce za poslední 2 roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Velkou oblíbenost mají i samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Většina lidí je poctivých a zaplatí. Tolik krátké zprávy a ještě počasí. Babí léto je tady. Máme před sebou týden s jasným počasím a letními teplotami. Dnes bude 20 až 25 stupňů Celsia. Hezké úterý vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vok.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 8:10 se vracíme k jednomu z témat, které jsme vybrali pro minulý týden. Tak v minulém týdnu jsme se bavili o celé řadě věcí, o tom, jaké oblečení máte ve skříni, ale moc ho nenosíte, co třeba máte na podzimu nejraději, co jsme tam ještě probírali?
2: Probírali jsme ještě samozřejmě Honzu Nedvěda, který slavil své narozeniny kulaté, jaká písnička se vám od něj nejvíc líbí, také jsme tu měli další téma. Tak
1: fronta.
2: Fronta,
1: na co jste ochotni vystát frontu. Jo, tak těch témat ano, byla celá řada. A my jsme pro tentokrát vybrali, co máte na podzimu nejraději, tak si se k tomuto tématu vracíme.
2: No, o ten podzim, takový ten krásný jde ruku v ruce s babým létem, které prožíváme konec konců v těch předcházejících třech volných dnech, jste se o tom měli možnost přesvědčit. No a na to babí léto navazuje třeba i vzkaz, který napsala Iveta, podzimní pozdrav všem, miluju podzimní barvy, takzvané babí léto, houby, houbičky, posvícení s voňavými koláčky, mňam, no a spoustu věcí, které k tomu podzimu prostě patří.
1: Petr nám napsal asi mnohobarevnost listí smíšených lesů a teď to prostě, jo, tohle to je nějaký malíř, protože jak ano. To popisuje, tak tohle podle mě muži až tak jako barvy nevidí, jo. Od červené všech odstínů i modravé, přes zelenou, brčálovou až hráškovou. Víš, Vláďo, jaký je mezi tím rozdíl? Hrášková a brčálová zelená.
2: No, tak no jsem, vidíš? Je v tom velký rozdíl. Já když, netápu vůbec.
1: Takže požlutou přecházející do okru a hnědou, ta nesmí chybět. Když tu nádheru prosvítí slunce při svém východu nebo západu, putující podzimem nízko nad obzorem, pak není krásnějšího pohledu indiánského léta. Věřte mi.
2: Mně se hrozně líbí, že opravdu ten posluchač, který napsal tohleto krásné romantické vyznání z podzimu, ten podzim opravdu miluje, protože takhle poeticky to nemůže napsat prostě jenom tak.
1: Určitě a prostě vidí tam všechny ty barvy, všechny ty niance, všechny ty detaily.
2: Prostě.
1: Rozděluje to úplně precizně. Já bych od vás chtěla nějaký obraz, Peťo, tak zamyslete se nad tím. Jako myslím, že by to nemělo chybu.
2: Připomínka ranního otazníku z minulého týdne, teď už připomínka, která se bude týkat muziky. Čeká nás Kenny Rogers Lucille.
1: Tak, čeká nás i Jaroslav Vikren s písničkou Slunečnice v našem vysílání při úterku 29. září.
2: Krásné ráno.

0: slunečnice ještě krásně kvetou, sice už trošku kloní ty hlavičky, ale ještě pořád to jako za to
1: stojí. Ano, je to pravda, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, máme tam jednu slunečnici, která se tak trošku opozdila, ale o to z ní máme větší radost, už je taková jako nakloněná, ještě nedosahuje
0: svůj
1: asi
0: k svému,
1: už nedosahuje těch patřičných hodnot a té výšky je taková zhrbená, zkroucená, celá si tam tak stojí.
0: Taková opožděná.
1: Taková opožděná je, ano, ano, proto ji mám rád, svůj dobře, k svému.
0: Dobře, tak pojďme se podívat na to, jak to vypadá na silnicích, jestli to tam je taky nějaké pokroucené.
1: Pokroucené to je, spíš si počkáte na D56 z Frýdku Místku do Ostravy, došlo k dopravní nehodě, je to u sjezdu u Paskova na 43. kilometru je vážnější dopravní nehoda a tvoří se zde opravdu dlouhá kolona, takže 43. kilometr z Frýdku Místku do Ostravy D56.
0: Mrkneme se i na počasí, teploty stále jako v docela v širokých rozevřených nůžkách mezi v podstatě 3 až 13 stupni Celsia, ale když to vezmeme průměrem, počítejte zhruba z 10 stupni aktuálně, ale přes den to se budeme mít, to se budeme prýma mít, protože to bude 20 až 24.
1: Teď muzika.
2: Přemůži

0: poznáte, kdo jsem?
1: Tak bezesporu jste poznali, že i dnešního 29. zářijového rána je ve vaší společnosti Kačka s Vláďou. Přejeme krásný dobrý den. No a věříme, že vám přinese štěstí první dnešní soutěž. Jak už jste slyšeli v ukázce, budeme hádat, kdo je kdo.
2: Tak kdo je kdo a kdo je kým?
1: Ano.
2: Tak samozřejmě tohle to je soutěž, kdy dostanete 5 otázek, 5 odpovědí, to všechno v jednom balíčku a vy na základě těchto indicí získáte jasnou informaci o tom, o kom se budeme bavit. Jo, chceme jméno i příjmení, až to budete vědět, volejte 210 323 333.
1: Tak a na mě je, abych kladl otázky na Kačence, aby odpovídala. Tak jdeme rovnou na to. Co vás nejvíce baví?
2: Tanec, jednoznačně.
1: A je to i vaše povolání?
2: Ne, to ne. Věnovala jsem se pohybové choreografii, tanci a pantomimě, ale nejvíce asi herectví.
1: Máte v rodině nebo nějakého herce, nebo jak to vlastně vypadá? Jste prvníčka?
2: Herec je můj otec, bratr, ale i moje maminka, takže nějak jako nevybočuji z té herecké rodiny.
1: Jste aktivní herečka?
2: Rozhodně, já hraju v mnoha hereckých představeních.
1: No a pozvěte nás na nějaké představení.
2: Hraju v novém představení Pluto v Laterně Magice.
1: Tak, tolik 5 otázek, tolik 5 odpovědí. Teď už je to jenom na vás, abyste uhádli, o jakou osobu, osobnost či umělkyni se vlastně jedná.
2: No já myslím, že tolik jako hereckých rodin zase jako v Česku nemáme.
1: No, tam by to mohlo napovědět.
2: Já si myslím, že to je jako znalci budou vědět, zejména i pokud jakoby se orientují v představeních Laterny Magiky. Tak uvidíme, zdali pak budeme mít správnou odpověď hned na poprvé. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno, Country Radio, tady Lenka.
1: Dobré ráno. Tak kdo to může být?
3: Já si myslím, že to je Anička Polívková.
2: No počkejte, proč si to myslíte?
3: Protože splňuje aspoň ty začáteční odpovědi na otázky. Ten konec už jsem neslyšela, to už jsem točila.
2: To už jste točila a říkala jste si, je to je jasný. A tak kdo je teda otec Anny Polívkové?
3: Boleslav Polívka.
1: No správně.
2: Ježíš, tak byste nám řekla hnedka dvě správná jména. No tak samozřejmě, byla to Anička Polívková. A bylo to dneska těžké pro vás?
3: Ne, pro mě ne.
2: Pro vás to bylo docela jednoduché, tak určitě ano. Zveme i na nové představení Pluto v Laterně Magice, kde Anička Polívková
3: děkuji.
2: Hraje. A užijte si výhru, kterou je krásná cedulka na pejska. Doufám, že máte doma pejska.
3: Ne, nemáme pejska, ale sousedi mají.
2: No vidíte, budete dárek. Mít dárek pro sousedy a oni vám se budou určitě nějak revanžovat. Jo, prohloubíte přátelství.
3: Dobře, děkuju.
2: Mějte se hezky, gratulujeme.
3: Vy se taky mějte.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: To bylo hezký, že? Jasně. Těžký pro mě, to bylo teda těžký.
2: Těžký? Jo, mně se to zdálo docela fajn. Pro znalce, ale no. Moje brigáda.

0: Valdemar Matuška a kamarádi Táborových ohňů.
1: No a v příští hodině samozřejmě po zprávách bude další muzika, která nás čeká a která nás nemine. Michal Tučný, Ráno bude moudřejší.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost.
4: Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí.
2: Může nastoupit i na zkrácený úvazek.
4: V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun.
2: A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení.
4: Nemocnice Dačice.
2: nemda.cz. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
2: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
2: Případně provětrat starý maskáče.
8: I

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u aut, protože Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů. Týká se to i více než milionu škodovek. Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Obliba výdejních boxů roste. Z některých internetových obchodů do nich jde více než polovina zásilek. A má to své výhody. Zákazníci se sami rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. Připomenu, že první boxy byly instalovány v říjnu roku 2001, tedy před 25 lety, v Dontmordu a Moluči. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů. V Mladé Boleslavi mají nový památník. Pokračuje Luboš Dvořák.
2: Mladoboleslavsko má na letišti před muzeem další pietní místo. Je to památník místním letcům i pozemnímu personálu, kteří za války sloužili u britského letectva RAF. Umělecké dílo je z architektonicko-dánského švédského ateliéru a připomíná kondenzační stopu za letadlem. Jmenný seznam na něj sestavil historik Jan Juřina. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Na hezkou výstavu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Do Brna míří nová výstava. Studio Barrandov a brněnský Letohrádek Mitrovských spojili síly a představují vybranou sbírku filmových kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Fanoušci českých filmových pohádek se mohou těšit na kostýmy a zajímavé rekvizity z celkem 6 známých pohádkových titulů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Jediným gólem rozhodl útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak tohle je věta, která by se dala tesat do kamene, a to doslova do písmene. Kolikrát si říkáme, ráno je moudřejší večera. Pojďme nechat tahle ta vážná témata na ráno, ale kolikrát to z člověka prostě vypadne tak, že pak ráno si říká, to jsem moudřejší a teď toho lituji.
1: To si říkáš často.
0: To si říkám velmi často.
1: Proto vysíláš ráno právě, nevysíláš večer, protože večer teda...
0: Nejsem moudrý.
1: Ne, večer to by teda nestálo za mnoho, takže jsme rádi, že vysíláš takhle ráno, Vláďo, že se vede to nejlepší. Tak krátce po 8. hodině jsme se dozvěděli něco, co jsme možná ani nechtěli vědět, ale po 8. nás taky čeká kapela Camelot, bude i Johnny Cash, Luděk Sobota a Benjo Band Ivana Mládka. No hádejte, co dali dohromady za píseň. Rychlík jede do Prahy, že to si zase pěkně zaspíváme a zanotujeme. Zdraví vás Kačka z Vláďou, tak pěkné úterní ráno, zejména Michalům.
0: No a pochopitelně nebude chybět ani další dnešní soutěž, ale ta bude až kolem 8:45. To máme ještě spoustu času.
1: Ano, spoustu času pustit si nějakou muziku a také pořad Pod lupou je před námi. Ano, dneska jeden významný režisér.
0: Tak máte se na co těšit, stejně jako na písničku, která se jmenuje Tůně.
1: Hezké ráno.

0: 9:15, tak jak to vypadá na silnicích, neúplně ideálně. Co si budeme povídat, ta D1 je dneska teda úplně zakletá, ale komplikace čekejte i v Praze na Českobrodské. Když se dostaneme tady k té D1, tak třeba jedna z dopravních nehod je na 191 km ve směru na Prahu. Průjezd je tam hlášen se zvýšenou opatrností a také s velkým zdržením.
1: Počasí veskrze od 7 do nějakých 9 stupňů mohou se občas vyskytnout i nějaké drobné niance, ale během dne očekáváme krásné podzimní počasí. Zkrátka babí léto, 20 až 24 stupňů Celsia.
0: No a hlavně má být jasno, má být opravdu nádherné. Modré nebe, po celý den.
1: Jak si zpívá v jedné písničce, severní vítr je krutý, tak dneska ten vítr krutý nebude, protože nám bude foukat mírný jihovýchodní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Dneska to je zase prostě na ty kraťásky. Já to dneska vidím teda na krátké tričko a kraťasy.
1: Je to parádní. Když vyrazíme v kraťasech, tak všechny báby, protože babí léto, nás budou chlapi obdivovat, že?
0: Jo.
1: No já nevím.
0: Proč?
1: Já si ne.
0: Jako mužské nohy, že by obdivovali.
1: No, proč ne?
0: To se by ještě nikdy nestalo, tak já asi se dneska budu muset víc koukat, jestli to za to stojí.
1: Pokud budeme mít kraťasy, že jo?

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou českého režiséra, herce a také pedagoga, který slaví 53. narozeniny. Jde o Jiřího Stracha, přejeme všechno nejlepší.
2: No i k tomuto věku si řekneme něco o jeho začátcích. Chodil do pražské základní školy v Ostrovní ulici, od dětství se věnoval jako herec nebo objevoval ve filmových rolích. Po ukončení gymnázia Jana Nerudy zvolil obor hraná režie na pražské FAMU.
1: Na vysokou školu byl přijat v roce 91 do ročníku profesora Dušana Kleina. V letech 99 až 2002 byl odborným asistentem katedry režie FAMU. Od roku 2005 je pedagogem katedry tvorby filmové akademie Miroslava Ondříška v Písku.
2: No a jak to bylo dál? Od studií se věnuje více režijní tvorbě, převážně pro televizi. Prvním celovečerním hraným filmem, který vstoupil do kin, je vánoční pohádka Anděl Páně z roku 2005. V televizní premiéře se stala nejsledovanějším filmem roku 2006.
1: Druhý film Vrásky z lásky byl návratem herecké dvojice Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý. V roce 2016 natočil Jiří Strach velmi úspěšné pokračování Anděl Páně 2 a oznámil, že pokud by byl dobrý scénář, tak by se třetímu pokračování nebránil. A my už víme od letošního roku, že ta trojka je prostě, jo, ta je na spadnutí
2: tak,
1: prostě.
2: Řekla jsi to dobře.
1: Už se to vlastně chystá.
2: No a protože Jiří Strach je opravdu skvělým režisérem a dobrým hercem, tak si pojďme říct nějaká jeho ocenění. Mimo jiné je členem České filmové a televizní akademie.
1: V roce 2007 obdržel od České filmové a televizní akademie cenu Elza za režii dramatu Operace Silver A a poté za televizní film Brainstorm.
2: Dne 28. září v roce 2025 mimo jiné obdržel od papeže Lva 14. řád svatého Silvestra v hodnosti rytíř.
1: Tolik tedy pořad pod lupou a přání všeho dobrého pro Jirku Stracha.
2: Teď už muzika. Pavel Brimer.
3: Mám velký trampotin v podniku Klanaty. Mají tam na prodej vojtej vůz.

0: dožene čas. Všechny nás jednou dožene čas. Všechny nás jednou dožene čas.
1: Tuhleto písničku zpíval Mirek Paleček i na country parníku, který byl zhruba před týdnem a kousek, a zpíval tam parádně, pokud jste nebyli, jakože tam se prostě není to nafukovací, takže tam se prostě většina z vás jako nevešla, tak budete mít možnost podívat se na ukázku z tohohle koncertu na Facebooku Country Rádia během tohoto týdne, tak nás určitě nezapomeňte sledovat a být našimi přáteli.
2: No a pokud ne, tak je tu ještě vysílání Country Rádia, kde si tahle tak parádní muzika určitě najde své místo.
1: Předáme Eddie Rabbit a pak už dopravní servis vysílání Country Rádia.
2: Krásné ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno z Country rádia, je 29. září, tak kde pak nám dneska nejezdí vlaky? Smržovka Josefův důl, Opava východ, Ostrava Svinov, Vyškov na Moravě, Nezamyslice a nebo Blatno, Bečov nad Teplou. A jak to vypadá na silnicích? Ne, samozřejmě úplně ideálně, musím říct, že dneska je to takový horší pátek ještě. Praha 6, Strahovský tunel ve směru na Barandovský most, tak tam se srazily dva osobáky. Bouralo se také v Průhonicích, je to školní ulice na D10 na 66. kilometru ve směru na Turnov. I tam máme dopravní nehodu. A na D1 stále přetrvává ta komplikace od Vyškova na Brno. Je zhruba na 200 kilometrů se stala dopravní nehoda a od 220. se vleče zhruba hodinová kolona. Nevypadá to tam úplně dobře. Zatím to není úplně na dobré cestě, takže si tam docela určitě postojíte. Přejeme trpělivost a šťastnou cestu spolu s Country rádiem.
2: Country Radio.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Radia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Lančora s 80 na

0: korun a rozdělením přidání do tarifu a odměny. Chtějí od ledna přidat 10%. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a už se dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady hladina odhalila běžně zatopený historický most. Dá se po něm přejít suchou nohou. I přes sliby nové vlády, že se daně nebudou zvyšovat, zvýšení některých daní nebude podle ministryně financí Aliny Schillerové možné se vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a dalších. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Je tady babí léto. Česko má před sebou týden s jasným počasím a letními teplotami. Dnes bude 20 až 24 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska má svůj svátek Michal, neb je 29. září. Tak toto jméno má hebrejský původ a v Bibli se jménem Michal nazýval jeden z apoštolů. Jde o prosté jméno, které má ale osobité kouzlo, stejně tak i jeho nositel. S mužem Michal prý můžete zažít nevšední chvilky.
2: Ale...
1: A to prý proto, že je podobný Bohu. Jo, nevím, jako jestli vzhledově nebo vlastnostmi.
2: To si může každý vzít podle svého. Může to být obojí.
1: Může to být obojí. Ano. Angličtina zná Michaela, Michela nebo také Majka či Mikyho. Francouzská podoba jména je Michel, což se mi teda jako hodně líbí. To zní tak jako
2: písnička
1: francouzsky.
2: Jasně.
1: Španělská a portugalská je Miguel, no a italská je taky Michel. A dokonce i polština má Michala a má ho takový s Michala s takovým škrtnutým L. A to nevím, jak se čte úplně. Michal?
2: L.
1: Michalu.
2: Michalo.
1: No, tak maďarština má Mihály a ruština Michail, tak prostě každý má svého Michala, evidentně.
2: Přesně, ty jsi zmínila mimo jiné ve výčtu

0: tě vlastnosti tohoto jména jednoho archanděla, tak když jsme u něj, tak je svátek tří archandělů, tedy Michala, Gabriela a Rafaela.
1: No a také hlavně máme Světový den srdce, což znamená?
0: Že bychom měli o své srdce dbát, měli bychom přizpůsobovat svůj životní rytmus, svoje životní potřeby tomu, aby vlastně to nejcennější, což v těle máme, je srdce, jsme měli zdravé a abychom tak mohli dál žít plnohodnotný život. A těch kardiovaskulárních chorob je v České republice opravdu velké množství.
1: Takže žádné kouření, ano, prostě zdravý životní styl, žádné tlusté, Vladimíre. Pravidelně si měřit tlak, hladinu cukru, cholesterolu, prostě všechno. Pravidelné prohlídky preventivní je třeba nezanedbávat, neokecávat to tam prostě. Já vím právě, já tam si to okecával, víte, paní doktorka pak už nevěděla vůbec, která by je.
0: Ne, ona říkala, tak buď to máte nějaký jako to zvětšený, nebo jste zamilovaný, mi říkala.
1: Jo.
0: No.
1: A ty si to tam prostě viď, a ona pak už úplně zapomněla, co všechno ti má otestovat, což ty si chtěl.
0: A u toho jsme skončili vlastně.
1: No tak prosím vás, takže opatrně, dneska je Světový den srdce, myslete na své srdéčko i na svoji drahou polovinu. Jo, to je taky vaše srdéčko.
0: Ano, je to tak, no.
1: Může vám trošku zvyšovat tlak, anebo vám ho i snižovat.
0: Já si myslím, že ta první z těch uvedený variant.
1: No, záleží, koho máte doma.
0: No, přesně tak, ano. Tak, tolik informace z kalendáře, tady jsme rozebrali trošku srdce, teď si dáme Fairy v našem vysílání Country Rádia.
1: Vydáváme se do Vegas, tak šťastnou cestu a pevný krok.
0: Ať se vám dobře poslouchá.

0: Tak důležité je nebloudit, hlavně nezabloudíte, nebo jsem chtěl říct, nezabloudíte na D1, tam si maximálně poslujte v koloně. Pozor, na trase Vyškov Brno nám narostla kolona, zpomaluje se již na 221,5 kilometru a postojíte si, nebo budete se posouvat zhruba hodinu k připojení do zúžení u D2.
1: Aktuální situace na silnicích je nám už známa, jak to vypadá s počasím, tak teploty se stále drží celkem nízko, ale podle mě pak nastane jedna chvíle, kdy to prostě najednou bum a vyskočí to na 20 až 24 z těch zhruba 10 stupňů. I když musím říct, že na západě České republiky jsou ty teploty stále mezi 4 až 8 stupni Celsia. Tam je tedy docela jako chladno, ale i tam by mělo být přes den opravdu krásné slunečné počasí.
0: No, samozřejmě, že se to srovná a prožijeme další ze série těch krásných podzimních dnů, které jsou označeny babým létem.
1: Za chviličku naše krásná soutěž Dospíváš to, tak pokud jste ještě nepřidali svůj hlas do našeho seznamu takových velkých zpěváků, tak určitě zavolejte na 210 323 333. Máme tady pro vás jednu krásnou písničku, kterou budeme chtít dospívat, tak volejte, těšíme se.
0: My už víme, že není těžká, nemusíte se bát.

0: Dospíváš to?
1: Tak to je věta, to je výzva. Ano, tak i na vás dnes je, jestli dospíváte. Úryvek písničky, kterou jsme připravili, my vám můžeme slíbit, že ji všichni velmi dobře, možná by se dalo říci, až notoricky znáte a že to pro vás nebude problém. Ty telefonní linky jsou tak zaplněny, že jsme tu měli několik telefonátů, vypadlí nám, pořád nám to vypadává, tak věříme, že teď na telefonu 210-323-333 budeme mít štěstí a držíme palce.
2: Vláďa to vždycky chce jako zapojit do toho správného knoflíku. Ano. Zase, víš, jak se to jako vždycky takhle přepojovalo, tak my to máme úplně stejně. Ta ústředna je taková, ta stejná, jak to musíte správně připojit, tak Vláďa to, tak víte co, Vláďa.
1: Přepojil jsem to někam úplně jinam.
2: Přesně, pak říká, je, ono to spadlo.
1: Halo, tady Houston, kam jste se dovolali, že?
2: Tak zkusíme. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak Vláďo to přepojím správně.
3: Zo Slovenska.
2: Zo Slovenska nám voláte. My budeme zpívat, ale českou písničku, pesničku.
3: Je mi to jasné.
2: Budete také zpívat pěkně česky nebo po slovensky?
3: Umím zpívat i česky. Otázné je, jaká to bude pesnička.
1: Velmi jednoduchá, určitě ji znáte. A nebo kdybyste rovnou ten text potom přetavil do slovenštiny.
2: To by bylo super, kdybyste pokračoval slovensky. Tak to by bylo fantastický. Tak uvidíme, jak to ve finále bude. Ale bylo by to teda, musím říct, že
1: tak
2: obrovský
1: originální. No, ale nemusíte, samozřejmě to jsme takhle nechtěli.
2: Takhle, my budeme rádi. My
1: budeme šťastní.
3: Ale mám to trošku v rádii opožděně, tak nevím.
1: Poslouchejte nás přes telefon, slumte si rádio. Jo?
2: Přesně, jenom ze sluchátka, protože tam to uslyšíte úplně nespožděně. Jo, tam budeme jako kdyby vedle sebe, takže to bude úplně ideální stav. Takže můžeme, jste připraven?
3: Super, ano.
2: Tak poslouchejte ze sluchátka. A zaspívejte nám pěkně od plic.
4: Studenou sprchu měl bych si dát. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
3: Dala jsi si do vlasů, kde hladívám i já. Tuhle si má naději na víru. I nebe modrý ještě smysl má.
1: No, výborně, my jsme vám teda čekali, že to dáte slovensky, jo?
2: A... Ne, čekaj, to podle mě ani slovensky. Podle mě to ani slovensky nešlo, ale víš, co se mi nejvíc líbilo. Nejvíc se mi líbilo. Jak je tam takový to, jak člověk jakoby neví a udělá tam takový to růže z papíru, mo.
1: No a teď ti dokážu, že to jde slovensky, jo? Dala jsi si do vlasou, kde hladívá.
3: Dala si si ju do vlasov,
1: ano,
3: kde hladím ťa aj ja.
2: No,
1: počkejte, jako ještě někdo jiný, jo? Když aj ja.
3: dala si si ju do vlasov, kde ťa hladím aj ja.
2: No, tak vidíte.
1: Krásný.
2: No, tak krásně. Tak příště nám to i zaspíváte takhle slovensky a bude to úplně fantastický, tak. Ale nám to samozřejmě stačilo v češtině, to jako bychom měli až příliš vysoké jako požadavky na vás. Ano. Jste fantastický. Jo. My moc děkujeme za tuhletu krásnou československou ukázku. To byla Růže z papíru od Brontosauru. Teďka v originál. Tak gratulujeme.
3: Pozdravujem do Čech.
1: Zdravíme na Slovensko, ať se daří, jste fakt skvěle, díky.
3: Ahoj.

0: Škoda času, to byly Texmeni. Za chvilku 9, taky zprávy a počasí.
1: A po celé už si dáme úterý v tandemu. Ano, je tu dnešní úterní den. Možná to mnohé z vás zmátlo, že včera bylo pondělí a bylo volné v rámci české státnosti. A říkáte si, safar práce, ten pondělek je dneska takový příjemný a příjemnější je o to, že je vlastně úterý a není to pondělí.
0: Za chvilku je pátek, ano. To je prostě ideální čas. Super. Tak užívejte spolu s námi krásné úterý.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen paliv. Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl jen 8,3%. Autobus s asi 20 cestujícími kličkoval minulý týden po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem. Policisté autobus zastavili a 63-letému řidiči naměřili v dechu přes promile alkoholu. Ve vězení může strávit až 3 roky. Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Žďár nad Sázavou chystá změny, které se týkají řidičů. Podrobnosti zjistil kolega Savana.
2: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice, ve většině těchto míst bude také rychlost vozidel mimo hlavní tahy snížená na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem těchto úprav je sklidnit především dopravu a zpřehlednit také parkování, zjistila ČTK. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku. Empírová památka stojí na kopci a je jednou z dominant českého ráje. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí České republiky ale na tuto péči letos peníze údajně nezbyly. O výjimečnosti tohoto místa blíže náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinu dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou akáty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový, ovocní.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí zámořského hokeje. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde ale o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníků 2023 a 24 a 24 a 25. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20 milionů 800 tisíc dolarů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec. Country Radio.

0: Loudavej vlak, toulavej vlak, ano, tak to byla cover verze této písničky, kterou jste měli možnost slyšet před malinkou chviličkou, a ta byla v originále, v obou dvou podáních. Je to nádherná muzika, samozřejmě zní trošku staře, trošku archaicky, ale i tahle ta muzika do našeho vysílání patří, protože i ty starší hudební kousky tvořily a tvoří tu naši krásnou country hudbu.
1: Ano, je to prostě historie, ke které se rádi vracíme vždycky v úterý ve vysílání Country Rádia. Jedna písnička česká a jedna v té originální verzi, a klidně v podstatě by mohla být jedna česká a jedna slovenská. Myslíš, že takový příklad může být?
0: Já, člověče, nevím. Zatím jsme tady možná tu možnost neměli, ale když tak se nám ozvěte ze Slovenska, jestli jsou tam nějací interpreti, kteří třeba jsou ve vysílání Country Rádia, o tom moc nevím. Ale je to škoda.
1: Jo, ale víš, jsem teďka jakoby trošku jako, tady mám takovou tu slovenskou notu, víš, jak jsme teďka zpívali před devátou, trošku slovensky, trošku česky, tak proto mě to napadlo, ale bylo by to docela určitě zajímavé. Tak zvláště, kdyby ten text byl třeba úplně jiný, jako. Jo, jenom ta melodie. Ne, jenom ta melodie, že by byla jako stejná. Dobře, pokračujeme v tandemech, protože je tu úterý v tandemu ve vysílání Country Radia Petr Kocman a bude taky Petr Kocman s Lídou Nopovou, protože budou tady dva interpreti.
0: Sundej váhu z duší a ta píseň předtím s Libem Nezarmoutíš. Krásná věta.
1: No, v této hodině se také dozvíte téma ranního otazníku, takže můžete pomaličku připravovat své telefony nebo své počítače, protože záleží, jakým způsobem s námi budete potom komunikovat a odpovídat na naši otázku.
0: No, ať budete odpovídat jakoukoliv formou, tak se na vaše odpovědi už teď, ale opravdu velmi upřímně těšíme.
1: Tak krásné úterý.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: No tak ten dnešní ranní otazník, respektive jeho téma, bude tak trošku kulinářské. Kulinářské a pro mnohé možná sobecké, pro mnohé rozdávačné, takové dobrosrdečné.
2: No tak ale kulinářské ani moc ne, Vláďo, ne?
1: No tak řeče o jídle?
2: No jo, ale jako nebudeme nic vařit, jo?
1: No to ne.
2: Nebojte se, nemusíte si připravovat, že tuštičky, papírky, nebudete potřebovat nic zapisovat.
1: Budeme jenom konzumovat, ano, a proto právě o tu konzumaci tady primárně jde.
2: Ano, nás by totiž strašně zajímalo. My jsme tady s Vláďou vedli takovou diskuzi už někdy v minulém týdnu.
1: Ano.
2: Bavili jsme se o tom, že já třeba osobně jako nerada dávám ze svého talíře ochutnávat. Jako vlastně se mi musím říct, že i málo kdy stává, že by jako někdo chtěl, ukaž, ty to máš ale hezký, dáš mi ochutnat, třeba v restauraci. Jako vlastně se mi to jako ani nestává, protože asi se neobklupuju lidmi, kteří by takto jako jednali. A myslím si, že kdyby se někdo zeptal, tak na něj budu dost jako zvláštně koukat. A Vládě říkal, že naopak, jako on se s tím setkává docela často a velmi rád dává ochutnávat.
1: Ono hodně záleží.
2: Já ne, prostě.
1: Počkej, moment, ono také záleží, jaký typ restaurace máme na mysli. Pak, když je to nějaká restaurace Hogo Fogo, tak tam by to samozřejmě, a teď jsme v těch robách a v těch oblecích, bylo asi nepatřičné, kdybychom se vrtali tomu protěžku na protější straně
2: stolu. Tak Vládě, kdy jsi byl naposledy v robě v restauraci? Jako?
1: Já roby nenosím, ani když jsem v monterkách. Takže. A pak jsou takový ty, že v bufetu, že hele, Pepo, dej mi kousnout, jasně, a co to máš ty, a teď hrábne do hostice, prostě ne, takový, jako už takový to lidový. Ale na druhou stranu se divím, že jsi ještě mezi námi, protože jako takové to ochutnávání, to už je od dob králů v rámci zachování vlastního života sebezáchovy, že byli ochutnavači profesionální, kteří, já dávám jídlo ochutnat velmi rád a je to z prozaických důvodů, kdyby bylo otrávené. Já to řeknu takhle naplno.
2: A tak já prostě nechodím do restaurací, kde by mi otrávili jídlo, Vládě, ty jsi to trošku jako do toho zamotal. Ale musím říct, že jako my tady máme takové dva protipoly, jo? Vládě, ten by se rozdal.
1: Já
2: prostě mám pocit, že je to jako moje. A nechci dávat ochutnávat.
1: A to
2: není proto, že bych byla jako sobec, ale prostě to jídlo mi prostě nesmí nikdo šáhnout.
1: No tak, jak už jsi říkala, já to mám prostě jinak, já se rád podělím.
2: Podívej se taky, jak vypadáš,
1: no právě,
2: proto se o jídlo dělíš a jak vypadám já, že jo. Tak tady je to samozřejmě dost jako markantní rozdíl a myslím si, že tak, jak o tom mluvíme, tak to prostě je i podepsáno na našich postavách.
1: Ano, blbý je, když těch strávníků kolem mě je třeba 10 a já mám to dobré srdce, každý mi dám ochutná, takže pak jenom tak si utřu ústa, aniž bych cokoliv pozřel a dám ten příbor.
2: Ale to nevadí, ty jsi spokojený, že jsi se rozdal.
1: Přesně.
2: Tak jak je to u vás? Dělíte se o jídlo? Dáváte ze svého talíře rádi ochutnat? Na to se dneska ptáme.
1: A teď už jdeme na muziku a ještě jednou těšíme se na příspěvky.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Olomouc, Domašov nad Bystřicí nebo Březnice Písek, to jsou dvě z mnoha trasy, na kterých se dneska vlakem nesvezete, protože tam platí takové dlouhodobější výluky. Další výluky vlaků najdete na webu Českých drah www.čd.cz, kde si můžete zkontrolovat, jestli ta vaše mašinka zrovna dneska vyrazí, anebo jestli třeba zítra vás odveze tam, kam potřebujete. Mrkneme se i na silnice. Na D1 na 94. kilometru ve směru na Prahu máme dopravní nehodu. Bouralo se také na Květnového vítězství, což je ulice přímo v Praze, a D11 44. kilometr ve směru na Prahu. I tam máme kolizi dvou osobáků. Dávejte na sebe pozor, přejeme hezké úterý a šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak pak to máte s tím, s tou dělbou, ne práce, ale s dělbou jídla, jestli vám to jako vadí, nebo jestli se prostě rádi o jídlo podělíte. No tak když máte jako nacpaný talíř, tak možná, že jo, možná, že jste rádi, že vám s tím někdo pomůže, ale já teda se fakt musím přiznat, že prostě ne, já jsem ne, jako ve finále jako se podělím, ale nejsem jako úplně šťastná. Zvlášť, když si někdo vezme jako víc, než očekávám.
2: No pozor, jeden z příspěvků je i na tohleto téma, jo, ale já se ti na jednu stranu nedivím, Kačenko, samozřejmě, protože když tu porci dostaneš malou, teď ti někdo uzme, že jo, ať si to objedná taky.
1: A teď si přesně ty si říkáš, no tak jako dáš, teda bochuna, tak jako no. Bochuna, ale počkej, ty jim si jako prostě třeba z toho dortíku, jo, si neukrojí prostě malý kousek, ale prostě jako ukrojí si třeba třetinu. A teď už jako koukáš na tu vidličku a říkáš, ale to už je tako moc.
2: K jednomu z těchto těch příspěvků, a ten je velmi vtipný, se určitě dostaneme, ale ještě předtím nám napsal Jiří. Ahoj Katko, Vladimíre, nevadí mi, když mi někdo blízký vleze do talíře a ochutnává moje jídlo. Zvláště mi to dělá od mladších nejstarší vnučka Nikolka a dělá to dodnes. Tak se mi naučil jíst všechno. Cizího člověka bych to nenechal udělat. To bych,
1: že by někdo šel kolem.
2: To bych mu raději dal pozor, celý talíř, nebo koupil nové jídlo. Hezký den, Jiří. Ano, tak Jirko, evidentně jste na tom stejně jako Kačka.
1: No. Počkej, ale Zbyněk třeba se taky jako vůbec neuvědomuje, že by někdo po něm tohle někdy chtěl, a mě samotného to taky nikdy nenapadlo. Vidíš, jako někoho to prostě ani nenapadne, že by od někoho ochutnal. Tam maximálně řekneš, je, ale ty to máš pěkný, tak dobrou chuť.
2: My jsme teď o víkendu oslavili narozeniny a byl tam dort. Ten dort se rozdělil na talířky, rozdělili jsme se s kamarády, se známými, a já jsem udělal takový jako kulinářský fol, protože jsem si samozřejmě na to vzpomněl, jsme to tady ten minulý týden řešili, že jsem tomu dotyčnému, který seděl vedle mě, vzal ten talíř s tím dortem a říkám, můžu ochutnat? On říká, jasně. Tak jsem si takhle udloubil kousek, vzal jsem si ten jeho talíř a ten kousek, který jsem si udloubil, jsem mu dal. Říkám, dá, vem si, to je tvoje. Tak koukal teda, jako nevěřící.
1: No to se nedivím.
2: Pak jsem to jako srovnal celý.
1: Vůbec se nedivím. Jirka napsal, o jídlo se nedělím, to, co mám na talíři, je moje a nikomu nic nedám. Jedině s kým se dělím, je můj pejsek. Když tak smutně kouká, tak mu musím něco dát. To je povinnost, to by se jinak naštval.
2: Ano. Já, když dovolíš, tady bych měl vítězný příspěvek od Rudy. Ruda napsal, od jisté doby se nedělím, po neblahých zkušenostech s Pepou, což byl můj kolega z práce z JZD. Když si vždycky řekl, jestli bych mu dal ochutnat, tak mi sežral veškeré jídlo, které jsem měl na talíři. A od té doby už se nedělím, protože nevím, jestli existuje takový Pepa ještě v dalším podání.
1: Jo, takhle, no. Jako, že by ještě nějaký jiný Pepa. No, jasně, vidíš, protože nabídneš, jo, prst a utrhne ti celou ruku.
2: Ruka,
1: jo. A, tak.
2: Tak, Rudo, ozvěte se nám. Máte u nás talíř plný jídla, nedělte se.
1: Jo? O tom se nemusíte dělat, ne. Ten bude jenom váš. Tak gratulace a děkujeme.

0: Michalové, Míšové a Mišulákové. My vás zdravíme, přejeme vám krásný svátek. Užijte si úterý 29. září, patří jenom vám, protože máte dneska své jmeniny.
1: Ano, a samozřejmě také zdravíme všechny posluchače Country Rádia. Za chvíličku je tu 10. hodina dopolední, no a to už se můžete těšit na našeho kolegu Milana Šmita, který nepřijde sám, protože bude mít pro vás připravený bohatý program a velmi pestré vysílání, včetně těch tandemů, protože je úterý.
0: Přijde a přivede za v pravé ruce bude mít ruku Tomáše Linky a v levé ruce bude mít ruku Harryho Nilsona. Jo, přijdou takhle pěkně ve třech, hnedka po 10. Tak se na ně těšte.
1: Přejeme vám ještě jednou krásné, dobré dopoledne.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Staříčký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Od čtvrtka začnou platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daně na naftu. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Tak alespoň dopadl průzkum. Do Valmezu na výlet nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
1: Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Na Velkém náměstí uvidíme i ukázky tradičních řemesel a ruční list na mošt. Právě mošt budou moci návštěvníci také ochutnat, stejně jako další výrobky z jablek. Součástí akce budou farmářské trhy s regionálními produkty. Blíže místostarosta Karel Holík.
3: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině A3 bude usilovat i výběr Albionu, který na úvod podlehl Španělsku 2-3. A ještě dodám, že český celek od rozdělení federace zvítězil v jediném z 5 vzájemných soubojů. Doma nicméně Angličany naposledy porazil. To byly zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Po 10. hodině vám krásné dopoledne s datem 29. září přeje Milan Šmit. Za námi je prodloužený dlouhatánský víkend, doufám, že plný krásných zážitků. No a před námi pracovní týden o něco zkrácený a začínáme, protože je úterým v tandemu. Tomáš Linka a Harry Nilsson nám zaspívali stejnou melodii, ale s jiným textem. Dál už to budou dvě písně od jednoho interpreta a hrát a zpívat nám bude Epidemie, taky Willie Nilsson a třeba Petr Spálený a další. Co se kukátka country rádia týče, tak možná jste o prodlouženém víkendu někde putovali po nějakých procházkách, pokud ne, anebo pokud vám to nestačilo, tak jenom připomenu, že procházka podzimní krajinou je opravdu krásná, třeba v Milovicích. A dáme si i tu Láckou stezku, tak to je výhled na nejbližší minuty, přeji vám krásné úterý. Dnes

0: Bátkem Country Rádia.
1: Po delší době volám pana Dostála z České krajiny, abychom hovořili nejen o Milovické rezervaci, ale primárně možná o ní uvidíme. Dobrý den, pane Dostále.
2: Dobrý den.
1: Já se chci zeptat, co je u vás nového, protože to, že se začíná příroda asi barvit krásnými barvami, to víme, ale zajímá nás také, co na to zvířátka.
2: Určitě potom velmi suchém a parném létě jsou zvířata v rezervaci spokojenější s tím, že jednak prší po dlouhé době, za druhé jsou příznivější teploty, ale to období toho babího léta není příznivé jenom pro zvířata, ale také pro návštěvníky. Určitě babí léto patří ke dvěma vrcholům návštěvnické sezóny v Milovické rezervaci. Kromě jara, kdy se rodí mláďata, je právě to babí léto, ten hezký teplý podzim, jedno z těch období, které určitě doporučujeme, aby si návštěvníci nenechali k návštěvě Milovické rezervace ujít.
1: Jak se teď chovají vlastně ta zvířata, ty kopytníci? Já vím, že už jsme jednou mluvili o tom, že jim jako chlad nevadí, takže se na zimu v podstatě těší.
2: Přesně tak. Oni v této době jsou aktivnější, než byly právě třeba o prázdninách, kdy v těch 40-stupňových vedrech ta zvířata zalezla někam do stínu a návštěvníci, kteří v tom extrémním počasí přijeli, tak většinou neměli úplně šanci je vidět, protože zvířata byla schovaná. Takže právě teď to zvířata návštěvníkům vracejí a jsou vidět výrazně lépe než právě v těch letních parnech.
1: My stále hovoříme o tom, že v Milovické rezervaci, případně v dalších rezervacích je něco k vidění, ale abychom byli úplně konkrétní, pokud bychom se chtěli tedy podívat a vidět něco zajímavého, tak kam přímo bychom měli vyrazit a kdy je to nejlepší?
2: Určitě doporučujeme vyrazit do Milovické rezervace s možností zaparkování v Ostravské ulici, a návštěvníky potom čeká několika kilometrová okružní stezka kolem rezervace. Každý samozřejmě může ujít podle svých sil a představ s několika vyhlídkami, ze kterých návštěvníci zvířata mohou vidět. Takže to současné počasí je určitě pro návštěvníky lákavé.
1: Já se na podzim těším, já mám podzim rád, jednak ty barvy mi dělají dobře a přesně tak podobně jako vaši svěřenci, velká horka příliš nedávám, takže si užívám podzim a babí léto. Doufujeme, že se nám letos vydaří. Já vám děkuji za pozvánku, informace a těším se na slyšenou příště.
2: Také moc děkuji, na shranou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace. I dnes budou platit některé polodenní výluky. Přesedat na autobusy budete například v úseku Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo Olomouc, Domašov nad Bystřicí. Varování pro řidiče na D5. Ještě zhruba týden se zdržíte mezi 110. a 100. kilometrem obousměrně. Jsou tam práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Podobná situace se zdržením vás může potkat i na dálnici D11, kde se také pracuje, a sice od 25. do 35. kilometru ve směru na Hradec Králové a také v obráceném směru. I tady bude oprava ještě pár dnů trvat, takže i tady počítejte s tím, že i dnes se v přihustější dopravě trošičku zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i tuláky a tulačky. Dneska vyrazíme na výlet do přírodní památky Tupadelské skály. Najdeme je v Plzeňském kraji, západně od Klatov, přesněji teda 4 kilometry, a nepřekvapivě i v blízkosti obce Tupadly. Tupadelské skály zabírají plochu o rozloze zhruba necelého půl hektaru. Jsou přibližně 250 metrů dlouhé a dosahují výšky od 15 do 20 metrů. Nadmořská výška se tam pohybuje v rozmezí 455 až 490 metrů. Skály jsou přírodní památkou. Důvodem ochrany je zachování geologicky a krajinářsky významné skupiny vypreparovaných buližníkových skal, nacházejících se ve Švihovské vrchovině. Představují jeden z největších a zároveň na jihozápadě nejzaších výchozů buližníkového pásma barandínského proterozoika. Buližníky jsou typicky černé až tmavošedé hlubokomorské silicity. Na jihozápadě jsou skály lemovány úzkými pásy kamenných moří. Eroze tam popustila uzdu fantazii. Jednotlivá buližníková

A skaliska jsou ozdobená reliktním borem. Na skalních stěnách se usídlily kapradiny, především osladiče. Mechy obsadili spodní část a vytvořili pohádkové obrazy. Skalní městečko se dá obejít i několikrát a neustále tak nacházet nové útvary a uchvatné pohledy. Z některých partií skal je velmi částečný výhled i do okolí. Je až s podivem, že tak nádherný skalní útvar, jakým Topadelské skály bezesporu jsou, neleží na žádné turistické trase. Ani v nedalekých Tupadlech, kudy prochází zelená, nenajdete nic, co by vás k nedalekým skalám nasměrovalo. Proto na návsi v Tupadlech, u mostu přes potok, musíte opustit turistickou značku, půjdete asi 100 metrů po silnici na Klatovi a na konci obce odbočíte vpravo na lesní cestu. Po 200 metrech vejdete do lesa a to už uvidíte první skálu. Více informací o Tupadelských skalách hledejte například na webu turistika.cz. Kdybyste se chtěli podělit o svůj tip na pěkný výlet i vy, tak mi prosím pošlete na adresu tulák@kadrradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

se v dálce ukázala ves. Uvidí nás tedy ještě dnes. Střelnice a kolotoče, pouťový rejs.

0: No vidíte, jak to uteklo, před námi 11. hodina, to znamená, že v tuto chvíli nás čeká předpověď počasí, no a 11. hodina, tak jako vždy, pozvánky za kulturou. Takže my jsme vás sice v téhleté hodince zvali na procházku do Milovic a také na Tuláckou stezku, ale pokud chcete raději na muziku, tak přesně teď je ten okamžik, kdybyste měli zvýšit pozornost, protože kulturní tipy jsou přesně o tom. Dobře vybírejte.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 45 let v rekonvalescenci. Jinými slovy, budeme slavit narozeniny v příjemných prostorách bývalého Rikatáda. Ve čtvrtek 8. října od 19 hodin a 30 minut. Oslavencem bude skupina Rekonvalescence a ještě připomenu, hudební klub Riko najdete v ulici Pod Hájkem na Praze 8. Na Bluegrass můžete vyrazit v úterý 29. září od 20 hodin do restaurace u Vodárny v Korní ulici na Praze 3. Hraje tady skupina Veget. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavosti bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. A to v kulturním domě Bílá hora na Praze 6. Vystoupí tam Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.

Už nám začala poslední dopolední hodinka, zahájili Spiritual Quintet a také The Irish Boys, takže přesně tak, jak to má být při úterý v tandemu, cover verze a originál nebo originální předloha. Dál dvě písně od jednoho interpreta, Valdemar Matuška například, nebo Copáci, nebo Věra Martinová, nebo třeba Chris Christopherson a také nějaká ta zajímavost, no zajímavost, spíše pozvánka. Pochod s klubem českých turistů je na spadnutí, takže vás pozveme právě v této hodině v kukátku Country Rádia. Přeji vám příjemný poslech.

0: Hej, kam jedete?
1: Brado.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte.
0: Jed!

0: Radkem Country Rádia.
1: Po nějaké době zdravím opět na telefonu Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Co pro nás máte tentokrát?
2: Na 1. října jsme připravili pochod Prahou 12. Mm-hmm. To je tradiční pochod, který vždycky vedl z Braníka do Modřanské Rokle, ale letos má úplně novou trasu, startuje jinde. Startuje na zastávce autobusu Komořany, tam mají některé linky autobusu i konečnou. Trasa vede přes Točnou okolo letiště a potom už se připojuje na známou trasu Modřanskou Roklí. Mm-hmm. A cíl je vždycky tradiční. Na hřiště národně házené v Modřanech, tam mají házenkáři klubovnu s nabídkou občerstvení a turisté jsou v té klubovně vítáni. Mm-hmm. Trasa je tentokrát kratší, má necelých 6 kilometrů, protože se už brzo stmívá a cesta kolem skal na začátku Modřanské Rokle by pod mě nemusela být úplně příjemná.
1: No, to by mohlo být dokonce i nebezpečné, takže jasně, chápu. Tak i krátká procházka lepší než žádná, tak nás pozvěte ještě jednou, respektive zopakujte, kde máme v kolik být?
2: Start mezi 16:00 a 18:00 odpoledne, čtvrtek, 1. října na zastávce autobusu Komořany.
1: Petře, i tentokrát děkujeme za pozvánku, přeji hezké dny a naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace. Počítejte s tím, že z důvodu přípravných prací před stavbou nové tramvajové trati stále platí, že až do soboty 10. října je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Olšanské náměstí nákladové nádraží Žižkov tady v Praze. Linky 9 a 26 jedou přes Floru, linka 5 je od Slivence ze zastávky Jindřišská vedena od 1.9. přes Masarykovo nádraží a Vltavskou na nádraží Holešovice, kde se mění v linku 6. Linka 34 je zrušena. Tolik tedy městská hromadná doprava v Praze. Pokud jedete po D1, připravte se i dnes na problémy v okolí 196. kilometru, kde se pilně pracuje a ještě nějakou dobu pracovat bude. V těchto místech se také pravidelně tvoří kolony. Další kolony můžete očekávat na D1 někde mezi 25. a 23. kilometrem ve směru na Prahu, ale vlastně i obousměrně, i tam se pracuje, a sice na mostě Šmejkalka. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

Máme úterý 29. září a před námi pomalu, ale jistě polední menu. Já to zdůrazním tak jako vždycky, protože je úterý v tandemu, tak tentokrát polední menu nebude ryze české, jak slibujeme většinou, ale bude tam znít i angličtina. Konkrétně bude zpívat Waylon Jennings a Willie Nelson a zaspívají jakousi předlohu pro Michala Tučného a Zdeňka Rytíře. To je na úvod poledního menu. Jinak dál už všechno tak, jak znáte, včetně soutěže, kdy si zahrajeme 3 písničky a vy byste měli najít společné téma. Na to všechno se můžete těšit. Teď si dáme ale další dvojici písní, kterou zajistí Kris Kristofferson.

0: Také dnešní úterní dopoledne uteklo opravdu hodně rychle a před námi je zmiňované polední menu. Já se s vámi v tuto chvíli rozloučím, protože mám ještě nějaké povinnosti, ale k mikrofonu usedne Miloš Keller, se kterým můžete strávit celé dnešní odpoledne. Jinak večer nezapomeňte na Tremské tamtamy s Kubou Jirouškem a já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Co vás čeká teď ještě do konce dnešního dne, to dobře víte, je tady úterý v tandemu, takže budeme stále poslouchat dvě písničky od jednoho interpreta. Mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převážně jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u aut, protože Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů. Týká se to i více než milionu škodovek. Řízení může u těchto vozů selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Obliba výdejních boxů roste. Z některých internetových obchodů do nich jde více než polovina zásilek. A má to své výhody. Zákazníci se sami rozhodují nejen o místě vyzvednutí, ale také o čase. Připomenu, že první boxy byly instalovány v říjnu roku 2001, tedy před 25 lety, v Dontmordu a Moluči. Doručování zásilek do boxů preferuje 56% Čechů. V Mladé Boleslavi mají nový památník. Pokračuje Luboš Dvořák.
2: Mladoboleslavsko má na letišti před muzeem další pietní místo. Je to památník místním letcům i pozemnímu personálu, kteří za války sloužili u britského letectva RAF. Umělecké dílo je z architektonicko-dánského švédského ateliéru a připomíná kondenzační stopu za letadlem. Jmenný seznam na něj sestavil historik Jan Juřina. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Na hezkou výstavu nás pozve Luděk Savana Urbánek.
3: Do Brna míří nová výstava. Studio Barrandov a brněnský letohrádek Mitrovských spojili síly a představují vybranou sbírku filmových kostýmů z pohádek režiséra Zdeňka Trošky. Fanoušci českých filmových pohádek se mohou těšit na kostýmy a zajímavé rekvizity z celkem 6 známých pohádkových titulů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Karlových Varů zvítězili v dohrávce 5. kola extraligy na ledě Sparty 1-0. Jediným gólem rozhodl útočník Ondřej Beránek. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Dominik Frodl. Pražané podlehli Západočechům po 6. z posledních 7 vzájemných soubojů před svými diváky a ani při druhém domácím startu v sezóně nebodovali. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý v tandemu.
4: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kapitán.

0: Dobré poledne s Country Rádiem, posloucháte polední menu, já jsem Miloš Keller a tohle je pravidelná úvodní soutěž v poledním menu. Pravidla jsou stále stejná, stále jednoduchá, uslyšíte trojici písniček, které mají nějaké společné téma. Pokud tohle téma uhodnete a po té trojici písní zavoláte a budete jako první, kdo to správné téma budete znát, tak od nás dostanete nějakou hezkou cenu. Pro tentokrát jsem pro vás vybral tuto trojici písniček se společným tématem. Tony Joch, Tvář starého muže, Rangers, Dva na mostě a text mení Most přes řeku Kwai. A ještě připomínám, že se soutěží o tabulku Country Pes. A ještě telefon. Volejte pokud možno po třetí písničce, jestli budete opravdu jistí, jaké je společné téma.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svět.

vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že i dva jsou příliš mnoho, tam, kde je místo pro jednoho. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou před ní směje. Čemuž se ještě často pěje, dva se tu perou.

0: Country Rádio, dobrý den.
1: Já tě zdravím, tu je Pedro z Bratislavy.
0: Zdravím do Bratislavy, tak jak zní správná odpověď?
1: No všude je slovo most.
0: Ano, naprosto správně, ve dvou písničkách je to dokonce i v názvu, takže to téma bylo most. Velmi gratuluji, získáváš naši country tabulku, country psa. Už nějakou takovou máš?
1: Jednu.
0: No, tak budeš
1: a
0: mít.
1: Potřebuji i druhou.
0: Budeš mít i druhou. Já ti velmi gratuluji, jo. Vydrž mi chvilku na telefonickém spojení, ano?
1: Vydržím, já ti děkuji.
0: Tak já vážení milí posluchači, zítra v poledne, tentokrát už zase s kolegou Milanem Schmidtem. Country Radio.

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

Je půl jedné, právě tak správný čas na to popřát vám nejenom dobrý poslech, ale také dobrou chuť k obědu, pokud obědváte. Kdo vám k tomu bude hrát a zpívat? Pavlína Jíšová a druhá tráva, Goblen a Sedm mostů. Vydat těch Sedm mostů jsme taky mohli dát do naší soutěže na začátku. Dvě písničky dá rekonvalescence, nebo také skupina Hobos. Tohle všechno na Country Rádiu. Pro ten spěch na začátku hodiny jsem vás pořádně nestačil přivítat, takže ještě jednou přeji příjemný poslech, hezký vstup do kratšího pracovního týdne s Country Rádiem. Já jsem Miloš Keller a budu s vámi až do 18. hodiny.

Ten chlápek, ten už tu jednou jel, na jeho písně vzpomínám. Nik vlastně vůbec neodjel a snad jsem to já sám. A to je country, to mám rád, hřívy koní

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

Tak tohle byly dvakrát hobou, sobojí klasika, jarní kurýl a klikání. A čeká na nás ještě poslední dvojice písní v této hodině. Pavel Brimer, Podrážky šmirglujou, nabitej sál a také Než nám dojde kyslík. No a hodinku tradičně uzavře instrumentálka, tentokrát to bude Poslední tanec, Last Dance, Floyda Kremra. Potom už informace o počasí a také zpravodajství s Tomášem Adamcem. Další hodinku pak zahájíme jednou písničkou ve dvou verzích. Budou ji zpívat jednak Fešáci a jednak Bob McDill a můžete přemýšlet, která to bude. Teď už ale zbývá Pavel Brimer.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Od čtvrtka začnou platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Tak alespoň dopadl průzkum. Do Valmezu na výlet nás pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
1: Jablečný den v Kroměříži představí v sobotu 10. října staré odrůdy jablek. Na Velkém náměstí uvidíme i ukázky tradičních řemesel a ruční list na mošt. Právě mošt budou moci návštěvníci také ochutnat, stejně jako další výrobky z jablek. Součástí akce budou farmářské trhy s regionálními produkty. Blíže místostarosta Karel Holík.
3: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
0: Sport.
1: Dneska se bude hrát fotbal a čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým v sobotu podlehl v Praze Chorvatsku 1-2 a v nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. O první body ve skupině A3 bude usilovat i výběr Albionu, který na úvod podlehl Španělsku 2-3. A ještě dodám, že český celek od rozdělení federace zvítězil v jediném z pěti vzájemných soubojů. Doma nicméně Angličany naposledy porazil. To byly zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Dobré odpoledne, je tu další hodinka Úterka v tandemu, i tou vás provede Miloš Keller. Zahájili jsme jednou písničkou ve dvou verzích. Fešáci se solistou Milošem Slezákem, sedím si a zpívám. Zlpíčka Hvězda Country on z roku 1990 a jako vzor posloužila písnička Boba McDilla Come Early Morning. A teď už dvě písničky od jednoho interpreta, od Hoptropáků, také od Emilu Harris, anebo od skupiny St. Johnny. V kukátku pozvánka na další pokračování notování, dopravní informace v půl, v druhé polovině hodiny pozvánka k rannímu vysílání a samozřejmě další spousta muziky v tandemu. Tak ať se vám dobře poslouchá, ještě jednou dobrou pohodu a pěkný vstup do pracovního týdne od Miloše Kellera.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Krátkem Country Rádia.
1: Jako obvykle před prvním čtvrtkem v měsíci si povídám s Pavlínou Bublinou Plchovou o dalším koncertu Notování. Jak to bude vypadat tentokrát? Já tě zdravím a povídej.
2: Já zdravím tebe, Miloši, a samozřejmě všechny posluchače Country Rádia. Druhé semifinálové kolo bude již tento čtvrtek 1. října, samozřejmě tradičně od 19.30, a bude 6 soutěžících, a to konkrétně Elka, skupina Chansonet, skupina Miau Miau Band, písničkářka Ruby Rain, písničkář Honza Štěrba a skupina Zajisté. A naším milým hostem bude kapela, která Notováním také prošla, a to je Hluboké nedorozumění.
1: Kdy a kde se to celé koná, jak je to se vstupným, děti, psy a podobně, to je tradiční otázka.
2: Sídlíme v klubu Kaštan, scéna Unijazzu, což je na Praze 6. Vstupné je v předprodeji 150 korun, předprodej najdete na našich stránkách v kalendáři a na místě je to potom 170. Děti, hodní psíci a ZTP to mají zdarma.
1: Já doplním, že je to na Bělohorské tramvaje 22-25 a ještě ty doplň webové stránky.
2: Naše webové stránky jsou www.notovani.cz.
1: Pozvánku na notování, které bude už tento čtvrtek v klubu Kaštan, přinesla na vlny Country Rádia Pavlína Bublina Plchová. A já jí za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já vám taky děkuji a samozřejmě se na všechny těším nejen já, ale hlavně vystupující.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvakrát skupina St. Johnny a tohle jsou dopravní informace. Máme problémy na dvou dálnicích D1 z Brna do Prahy. Od 29. kilometru až ke Šmejkalce je v podstatě nehybná stojící kolona. V omezení totiž havaroval kamion a momentálně D1 z Brna do Prahy kolem Šmejkalky neprůjezdná. V opačném směru z Prahy do Brna je kolona od Velkých Popovic, protože se na mostě Šmejkalka z Prahy do Brna jezdí pouze jedním pruhem. D11 na 39. kilometru z Hradce Králové do Prahy je stále uzavřena kvůli ranní nehodě kamionu. Odklon je přes odbočku na Jičín a Poděbrady. Další doprava za hodinu.
0: Country radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na country rádiu.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte Úterý v tandemu. Babi Daněk zahrál a zaspíval dvě písničky, Mávej a Bílá vrána. Za chviličku se dvěma skladbami také Johnny Cash, Give My Love to Rose nebo Highway Patrolman či skupina Marianne. Teď ale v tuhle chvíli s jednou pozvánkou a ne v tandemu, Vláďa Vlach s pozvánkou k zítřejšímu rannímu vysílání Country Radia. Teď na začátku odpoledne. Vláďo, spusť.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Radia. Tak už zítra úderem 6. se na vás budeme těšit společně s Kačkou a se mnou tedy s Vláďou. A nebudeme tady zítra sami. Jedním z našich hostů, tak říkají naživo, tu bude vám všem dobře známý Honza Vančura a u toho nezůstáváme. Budeme tu mít i druhého hosta a to v souvislosti s oslavou jeho opravdu krásných narozenin. No tak ten tu nebude naživo, ale budeme si o něm povídat. Stejně jako o spoustě jiných věcí. Tak zítra úderem 6. se na vás my dva, Kačka a Vláďa, těšíme. Country Radio.

Frankie, she said. I ran out and I jumped in my car.

crossroads out by Willow Bank. Seen a Buick with Ohio plates.

hezko, vítejte v penzionu Česko, uprostřed Evropy. Hory, doly, lesy, vody, pole se snopy, vstřícný lid a přívětivé klima, v noci klid, dlouhé léto, krátká zima, cizinců častý cíl, knize hostí, přečtěte si, kdo už tady byl, Tataři, Avaři, Křižáci, Barbaři, Čingischán na koni, němečtí císaři, Taliáni, Švédové, Rusové na tancích, maďarští strýcové i polští.

0: Je podpis Stalina, je podpis Hitlera, dvě velká srdíčka pod tím slova. Byli jsme nadšeni, přijedem znova. Krásný kraj, všude kolem hezko, vítejte v penzionu Česko. Uprostřed Evropy, hory, doly, lesy, vody, pole se snopy.
1: Dvě krátké písničky Jarka Nohavic uzavřely další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia v Tandemu. Teď už na nás čeká Tomáš Adamec s informacemi o počasí a potom tu budeme mít tentokrát, protože to po 14. hodině bývá zvykem, kulturní pozvánky. A úterý v Tandemu bude pokračovat potom jednou písničkou ve dvou verzích od Pavla Bobka a Glena Campbella. Můžete opět hádat, jaká to bude.
2: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
3: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda.cz.
4: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
5: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
6: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
7: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
6: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
7: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L.
6: A taková kouzla umí Kant.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 45 let v rekonvalescenci. Jinými slovy budeme slavit narozeniny v příjemných prostorách bývalého Rikatáda. Ve čtvrtek 8. října od 19 hodin a 30 minut. Oslavencem bude skupina Rekonvalescence a ještě připomenu, hudební klub Riko najdete v ulici Pod Hájkem na Praze 8. Na Bluegrass můžete vyrazit v úterý 29. září od 20 hodin do restaurace u Vodárny v Korní ulici na Praze 3. Hraje tady skupina Veget. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. A to v kulturním domě Bílá hora na Praze 6. Vystoupí tam Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio.

Další hodinku úterka v tandemu odstartovala jako obvykle jedna písnička ve dvou verzích Má dívka N v podání Pavla Bobka z roku 1975 z prvního LPčka Pavla Bobka Veď mě dál cesto má. No a inspiroval se u Glena Campbella u písničky N z roku 1968 z LPčka Wichita Lineman. No a teď už dvě písničky od Věry Martinové, Texmenů nebo Henka Williamse juniora. V kukátku bude pozvánka na jednu dobročinnou hudební akci a dopravní informace v půl. I nadále dobré odpoledne a dobrý poslech od Miloše Kellera a z Country Rádia.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je teď se mnou Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A vy už tradičně pořádáte akci Mrakoplaš kontra Alzheimer. Stručně, co to je a kdy bude a v čem to spočívá?
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer je koncert, který si dává za úkol vybrat peníze na účel výzkumu Alzheimerovy choroby. Koná se už po 15. letos, bude v divadle v Dlouhé, 4. října, tedy od 19.30 hodin. A peníze z něj jdou přímo panu doktoru Bartošovi, on je docent, vlastně panu docentovi Bartošovi do AD centra na ten výzkum Alzheimerovy choroby.
1: Jdou jenom peníze ze vstupného, nebo je tam ještě nějaká další doprovodná akce?
2: Bude tam tradiční aukce raritních předmětů, které přinesou naši hosté a i my. Akce se tam vydraží pod tedy vedením Pavla Anděla.
1: Kdo tam kromě Mrakoplaše ještě bude?
2: Kromě Mrakoplaše tam bude ještě náš vzácný host pan Michal Prokop a audiovizuálně tam s námi bude i pan Miloň Čepelka.
1: Tak to je pozvánka na dobročinnou akci a koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer. Webové stránky, kde se posluchači o tom mohou něco víc dozvědět?
2: Samozřejmě máme facebookové stránky a máme stránky www.mrakoplaš.cz, kde je všechno potřebné.
1: Divadlo v Dlouhé, ještě jednou datum a čas?
2: 4.10.19.30.
1: Na akci Mrakoplaš kontra Alzheimer pozval Pavel Lipták ze skupiny Mrakoplaš. Já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků a hodně peněz.
2: Děkujeme, přijďte, těšíme se na vás.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl dvakrát Hank Williams, tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D11 ve směru od Hradce Králové na Prahu je stále neprůjezdná v blízkosti Poděbrad. Objížďka přes Poděbrad je zcela zaplněná a zaplňuje si už i objížďka kolem Kolína u Ovčár. D1 z Brna do Prahy u Šmejkalky už se jezdí jedním pruhem, ale kolona stále narůstá. V opačném směru z Prahy do Brna je D1 ve velmi pomalém provozu už od Pražského kruhu. A ještě 16 Slaný Mělník u Velvar je vážná dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově a kolony jsou z obou stran na víc jak 20 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i tuláky a tulačky. Dneska vyrazíme na výlet do přírodní památky Tupadelské skály. Najdeme je v Plzeňském kraji, západně od Klatov, přesně teda 4 kilometry, a nepřekvapivě i v blízkosti obce Tupadly. Tupadelské skály zabírají plochu o rozloze zhruba necelého půl hektaru. Jsou přibližně 250 metrů dlouhé a dosahují výšky od 15 do 20 metrů. Nadmořská výška se tam pohybuje v rozmezí 455 až 490 metrů. Skály jsou přírodní památkou. Důvodem ochrany je zachování geologicky a krajinářsky významné skupiny vypreparovaných buližníkových skal, nacházejících se ve Švihovské vrchovině. Představují jeden z největších a zároveň na jihozápadě nejzaších výchozů buližníkového pásma barentiánského proterozoika. Buližníky jsou typicky černé až tmavošedé hlubokomorské silicity. Na jihozápadě jsou skály lemovány úzkými pásy kamenných moří. Eroze tam popustila uzdu fantazii. Jednotlivá buližníková skaliska jsou ozdobená reliktním borem. Na skalních stěnách se usídlily kapradiny, především osladiče. Mechy obsadili spodní část a vytvořili pohádkové obrazy. Skalní městečko se dá obejít i několikrát a neustále tak nacházet nové útvary a uchvatné pohledy. Z některých partií skal je velmi částečný výhled i do okolí. Je až s podivem, že tak nádherný skalní útvar, jakým Tupadelské skály bezesporu jsou, neleží na žádné turistické trase. Ani v nedalekých Tupadlech, kudy prochází zelená, nenajdete nic, co by vás k nedalekým skalám nasměrovalo. Proto na návsi v Tupadlech, u mostu přes potok, musíte opustit turistickou značku, půjdete asi 100 metrů po silnici na Klatovi a na konci obce odbočíte vpravo na lesní cestu. Po 200 metrech vejdete do lesa a to už uvidíte první skálu. Více informací o Tupadelských skalách hledejte například na webu turistika.cz. Kdybyste se chtěli podělit o svůj tip na pěkný výlet i vy, tak mi jej prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Dvojice méně frekventovaných písniček Ivana Mládka ukončila další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia v tandemu. Teď je tady Tomáš Adamec vlastně také v tandemu, nejprve jako informátor o počasí a potom po 15. hodině jako informátor o všem možném. Úterý v tandemu bude po 15. hodině pokračovat písničkou skupiny Rangers a také písničkou Sonia Curtise. Tedy jedna písnička ve dvou verzích. Můžete přemýšlet, jaká to bude. Teď Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u cen paliv. Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl jen 8,3%. Autobus s asi 20 cestujícími kličkoval minulý týden po dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem. Policisté autobus zastavili a 63-letému řidiči naměřili v dechu přes promile alkoholu. Ve vězení může strávit až 3 roky. Za vraždu a podobné těžké zločiny by mohly skončit ve vězení i pachatelé mladší 15 let. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce totiž u nejzávažnějších trestných činů snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Diskuzi o takové změně už otevřel ve sněmovně. Žďár nad Sázavou chystá změny, které se týkají řidičů. Podrobnosti zjistil kolega Savana.
2: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice, ve většině těchto míst bude také rychlost vozidel mimo hlavní tahy snížena na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem těchto úprav je sklidnit především dopravu a zpřehlednit také parkování, zjistila ČTK. Luděk Savana Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Ovce a kozy pomáhají s údržbou krajiny kolem kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku. Empírová památka stojí na kopci a je jednou z dominant českého ráje. V dotačních programech Ministerstva životního prostředí České republiky ale na tuto péči letos peníze údajně nezbyly. O výjimečnosti tohoto místa blíže náměstek hejtmana Jiří Klápště.
3: Je to vlastně dominanta, která se vyloupla tak trošku z neznáma, protože zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil, odstranil se stromy a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu té bývalé sopky, která je velkou krajinou dominantou. A proto, aby zůstala tu dominantou, tak je potřeba ta péče, která tam je. Je to pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou akáty nepůvodní druhy invazní. A vlastně i ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový, ovocní.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí zámořského hokeje. Útočník Martin Nečas z Colorada bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde ale o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka z Bostonu z ročníků 2023 a 24 a 24 a 25. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlson z Anaheimu s částkou 20 milionů 800 tisíc dolarů. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

Tohle byl Sonny Curtis a nahrávka s názvem Good Old Girl z roku 1981. Tahle písnička posloužila jako vzor pro skupinu Rangers a nahrávku Mám rád swing. V roce 1984 ji zahradili na LPčko Erb toulavého rodu. Jedna písnička ve dvou verzích je za námi, před námi dvakrát Nezmaři, také dvakrát Alabama nebo Petr Kocman. V kukátku opět pozvánka na koncert a dopravní informace v půl. I touto hodinu vás provede a hezký poslech přeje Miloš Keller.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Koncerty sdružení Underfolk se konají v nejrůznějších místech a městech. Namátkou Liberec, Pardubice a nebo třeba Mladá Boleslav či Plzeň. A právě do Plzně vás teď Petra Palaščáková pozve.
2: Po letních koncertních prázdninách se do plzeňské kavárny Krosscafé U práce chystá celá 1/4 kapely Epidemie. Honza Přeslička, zakládající člen a autor mnoha jejich písní. Doufáme, že se tam potkáme i s vámi. A kdy? Už ve čtvrtek 1. října v 19 hodin. Na viděnou se těší písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková.

0: S Country rádiem na cestách. Půl minuty zbývá do půl čtvrté a máme tu dopravní informace. Nejprve dvě dobré. D11 z Hradce Králové na Prahu už je průjezdná, takže už nesjíždějte a nehledejte objížďky. Podobně se rozjíždějí kolony na D1 ve směru z Brna do Prahy okolo Šmejkalky. I tam už se nevyplácí objíždět. D1 na dojezdu do Brna od Vyškova jsou kolony kamionu i osobní auta v levém jedou poměrně pomalu. A máme novou uzavřenou dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy. U Mýta je dopravní nehoda dvou aut. Kolony jsou od 54. kilometru, sjíždějte přes Rokycany na 605. Další doprava za hodinu.
1: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vzou.
2: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
2: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Naladíte i v DAB+. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dvakrát Naďa Urbánková, jednou s konstatováním, že půlnoc je období zlé, teď v 15 hodin a 37 minut, a také s dalším konstatováním, že zvony nelžou. Dobře. Marty Stewart nabídne nahrávku s názvem Tempted a také písničku Last Train Done Gone Down. To jsou písničky, které budou znít za chviličku. Teď ale bude znít kolega Vláďa Vlach, protože vás chce pozvat nutně k rannímu vysílání.
1: Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak už zítra úderem 6. se na vás budeme těšit společně s Kačkou a se mnou tedy s Vláďou. A nebudeme tady zítra sami. Jedním z našich hostů, tak říkají naživo, tu bude vám všem dobře známý Honza Vančura. A u toho nezůstáváme. Budeme tu mít i druhého hosta. A to v souvislosti s oslavou jeho opravdu krásných narozenin. No tak ten tu nebude naživo, ale budeme si o něm povídat. Stejně jako o spoustě jiných věcí. Tak zítra úderem 6. se na vás my dva, Kačka a Vláďa, těšíme.

úterý v Tandemu. A do druhé.

0: Pravím,
1: hledat je brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se

0: za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídajú vchod.
1: Dvě písničky Pavla Dobeše ukončily předposlední hodinku Úterka v tandemu, To tedy ne, No to tedy jo, tak se ta jedna písnička jmenovala To tedy ne a také Hrušky. Teď už Tomáš Adamec informace o počasí a také zpravodajství a Pavel Bobek a Chris Christopherson zahájí jednou písničkou ve dvou verzích další poslední hodinku Úterka v tandemu.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
2: Přemýšlíte o změně? Tohle je vaše příležitost. Nemocnice Dačice hledá na oddělení následné a dlouhodobé rehabilitační péče lékaře, lékařku se specializovanou způsobilostí. Může nastoupit i na zkrácený úvazek. V rámci dotačního programu Jihočeského kraje nabízíme dotační příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. A k tomu opravdu nadstandardní platové ohodnocení. Nemocnice Dačice. Nemda

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Největší rozšíření provozu za poslední roky a s ním i nábor stovek nových zaměstnanců plánuje český dopravce RegioJet. Hledá hlavně strojvedoucí, stewardy a průvodčí, ale také elektromechaniky, dispečery nebo pracovníky prodejních míst. Nová místa vzniknou hlavně v Praze, Brně a v Ústeckém kraji, ale také na Vysočině. Evropská unie přichází po zavedení cla ve výši 3 eura za položku dováženého zboží u zásilek do hodnoty 150 eur s dalším významným krokem v oblasti evropské celní politiky a elektronického obchodování. Od 1. listopadu zavádí nový celní kodex Evropské unie mimo jiné manipulační poplatek u všech dovážených takzvaných e-komercových zásilek ve výši 2 eura. Takto lidem vzkazuje celní správa. Do oblasti Soutok nahlédneme s kolegou Savanou.
2: Stavba jezu v oblasti Soutok na Břeclavsku, který pomůže s vodou v okolních lužních lesích, se blíží do finále. O aktuálním stavu informovala novináře mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová. S pomocí jezu bude poté možné zavodňovat soustavu kanálů v nejrozsáhlejších lužních lesích. Součástí projektu je i obnova původních stavidel kanálů, propustků, ale i tůní. Luděk Savana, Urbánek, Břeclav.
1: O konci jednoho pivovaru teď Honza Navrátil.
3: Pokus o pokračování v dlouholeté tradici vaření piva v Měšťanském pivovaru v Praze Holešovicích nevyšel. Pivovar Marina, který chtěl navázat na tradici vaření, která sahá až do roku 1897, je aktuálně zavřený a míří do dražby. Současný vlastník neplatil dluhy a skončil v konkurzu. Vyvolávací cena v dražbě, která proběhne 26. října, je 79 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. Ještě připomenu, že v předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Úterý v tandemu. Jako vždy začínáme hodinu pěkným kouskem v češtině a jeho originální verzí. Ta se právě

Dozněla naposledy jedna písnička ve dvou verzích pro toto úterý v tandemu. Tohle byl Chris Christopherson, Sunday Morning Coming Down. Písnička, kterou Chris Christopherson sám napsal, a Pavel Bobek, Nedělní ráno, single z roku 1973, a pak se dostala tahle písnička na první LPčko Pavla Bobka, Vetně dál cesto má. Hana Horecká, Michal Tučný nebo Dolly Parton nám budou hrát a zpívat v téhleté půlhodince. Dopravní informace budou v půl. I touto hodinou vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Pepa Pilán je tu opět s pozvánkou na zajímavý koncert. Pepo, já tě zdravím a na který koncert to bude tentokrát?
2: Taky tě zdravím a je to zase do Strakonické vinárny a čajovny pod stolem na folkový venture, které jsou pravidelné. Jsem tentokrát pozval 3 skvělé muzikanty, symbolicky by se dalo říct z celé Moravy, i když jsou jenom 3, neboť kytarista je z Ostravy, basák z Olomouce a kytaristka zpěvačka z Brna. Tahle ta parta hraje pod značkou Because of Blue a dlužno podotknout, že co se repertoáru týče, jsou rozkročení hodně doširoka od blues přes folk, country až po jazzové standardy a ty jsou opatřeny českými texty.
1: Takže určitě zajímavý repertoár, takže ještě jednou, kdy a kde a jak se ta kapela jmenuje?
2: Kapela se jmenuje Because of Blue a bude to v pátek 9.10., začátek v 19 hodin a jako obvykle ve Strakonické vinárně a čajovně pod stolem.
1: Říká Pepa Pilán, který tuhle informaci přinesl na Vlny Country Rádia, já mu za to děkuji a popřeji hodně návštěvníků.
2: Já taky děkuji, mějte se všichni pěkně.
3: Medicine man.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla dvakrát Dolly Parton a tohle jsou dopravní informace. Stále je uzavřená D5 z Plzně do Prahy na 49. kilometru. Sjíždějte nejlépe na sjezd na Rokycany. U sjezdu na Mýto už to stojí. D2 na dojezdu do Brna je rovněž neprůjezdná. Na 7,5 kilometru je dopravní nehoda dvou kamionů a nedá se projet. Kolony jsou také na sjezdu z D1 na Trojku a také na Trojce na příjezdu od Benešova. U Mirošovic je dopravní nehoda. V obou případech je Trojka tedy neprůjezdná. No a počítejte s kolonami okolo Šmejkalky, obě se už rozjíždějí, ale zdržíte se v obou případech jak do Brna, tak z Brna zhruba půl hodiny. Další doprava za hodinu.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
0: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.
4: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

pondělí bylo volné, tak to zkusíme alespoň teď. Jak bude tedy vypadat víkendové vysílání Country Rádia v sobotu a v neděli mezi 8 a 17 hodinou, protože máme první víkend v měsíci, tak to bude víkend písniček na přání. No a siesta polední mezi 12 a 13 v sobotu i v neděli bude věnována highwaymenům, tedy čtveřici Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson a Kris Kristofferson. Budou zpívat spolu ve dvojicích i solově. Takhle bude vypadat víkend. Věřím, že už se těšíte.

0: Country Radio.
1: Sedí topič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě za 2 rumy a 2 vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže už nám došlo lehce. Vznikly větší potíže, když Božena v negliže řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce originál nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem Bohem, pak mi řekla, padej s Bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak

0: a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Dvě krátké písničky Karla Plíhala uzavřely úterý v tandemu, další zase za týden a to bude úterý originálu a cover verzí, protože to bude první úterý v měsíci říjnu. Co budeme vysílat dál? Písničky na přání po 17. hodině, po 18. hodině čaj o 6. V první polovině hodiny Tulák Vítek Pěkný a také Fígle a Dobroty Františka Mlsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku Z karavany a Vítek Pěkný Country pod kapotou a zazní také vítězná písnička z nedělní bonanzy. V 19 hodin tramské tamtamy naživo s Kubou Jirouškem. V posledních zářijových tamtamech přivítáme osobitý ženský hlas brněnské tramské písničky Janu Zuzanu Radovou. Tu můžete znát třeba z TE Bandu nebo z alba Nejlepší rivolovky či z její spolupráce s Romanem Horkým. U nás získala oblibu zejména skladbou Náhodou z jeho posledního alba. Tak tedy Kuba Jiroušek si naživo bude povídat v tramských tamtamech po 19. hodině s brněnskou tramskou písničkářkou Janou Zuzanou Radovou. A ve 20 hodin už naživo přijde také kolega Petr Kocman, nabídne vám Karlín Carter, Dan Sealse a nebo České srdce. Teď vám nabídnu Tomáše Adamce s informací o počasí a také se zprávami.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na poli, protože čeští zemědělci v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody. Také sadaři pokračují v sklizni ovoce. Jablka a hrušky začaly sklízet v sadech v Lučicích, místní části Bělotína na Přerovsku. Tamní pěstitel dokonce nabízí ovoce zájemcům i k samosběru. A je o něj velký zájem. Letadla, hasiči, policisté. To celé zabalíme a posuneme do Kroměříže. Tam se totiž chystá velká sláva.
2: 12. ročník Dne uniformovaných sborů v Kroměříži bude tentokrát zaměřený na hasiče. Koná se v sobotu 3. října od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. Hasiči si na akci připomenou 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Kroměříži a také 25 let od útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, kde zachraňovali životy. Hvězdou dne bude originální americký firetruck. Lidé si budou moci prohlédnout ale také celkem asi 80 hasičských vozidel různého stáří a kategorií. Návštěvníci ani letos nebudou ochuzeni o statické a dynamické ukázky práce policie, armády, celníků či klubu vojenské a policejní historie. Stejně tak o leteckou a pozemní techniku, včetně jízdních ukázek, letecké akrobacie a historických vozidel. Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům bude zase konkurovat vyprošťovací tank VT-55. Sami návštěvníci se budou moci proletět také v legendárním jednomotorovém dvouplošníku Antonov. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká další zápas v Lize národů. Bude u toho i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Po prohře s Chorvatskem 1-2 čeká na české fotbalisty další těžký soupeř. Od 20:45 se český výběr utká v pražském Edenu s Anglií. Také Angličané úvodní utkání v Lize národů prohráli. Španělům podlehli 2-3.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině, no a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dnes je to 13 měsíců, co si mě navždy opustila po té nešťastné nehodě, Beato. Už několikrát jsem ti tam nahoru psal, že Marty Robbins byl sudičkou nás obou. A musím to napsat znovu a tobě tam nahoru poslat písničku Tall Handsome Stranger právě od něj. Nikdy nezapomenu na ty dva divukrásné, ale tak neskutečně krátké roky, které jsme mohli prožít, má lásko. Navždy tvůj Vladimír.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Krásné odpoledne, pane Miloši, moc vás zdraví, Jirka.
0: Zdravím vás, Jirko, co to bude a pro koho?
1: Děkuju, já bych vás dneska poprosil Valdu Matušku, když máš v chalupě orchestrion. Aha. A já písničku věnuju všem Michalům, Michaelům, kteří mají dneska svátek, jmenovat to všechno nebudu. Takže kluci, všechno jenom to nejhodně štěstí, zdraví, lásky, elánu, vám všem do Country Rádiu. Včera vaší kolegince, paní Tušce, bylo to velmi příjemný s ní, no a jak říkám, všem posluchačům, až si užíváme krásné babí léto.
0: Tak jo, orchestrion bude za chvíli, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju, mějte se krásně.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Teď budeme opět trošku improvizovat. Dobré odpoledne, moc prosím, zahrajte mi od skupiny Molidury Námořnickou, píše Michal. Od souboru Molidury máme pouze to, s čím soutěžili na Portě, pod starou jabloní. Snaď potěší taky.

autor prý se s nimi musí stýkat. Chce-li se udržet na špici, leckdo však má křeč a zimnici,

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: Pro Ali Alču k narozeninám a také pro někoho přes plot posílá Donna Williams Roman.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, dobrý den, ahoj Miloši, tady Pavla z Ústí.
0: Zdravím, tak co to bude, pro koho?
1: Pro manžela Pavla bych chtěla nechat zahrát Komedianti nestárnou od Spešáku Brimerem.
0: Dobře, tak zahrajeme za chviličku, měj se hezky.
1: Taky, ahoj.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát mému tátovi Hinkovi, ze kterého se včera v noci stal už podruhé dědeček. A na vině jsem já a moje partnerka, kluk má 52 cm a jmenuje se Adam. A chtěl bych sosnu od Amazonky, protože strom toho našeho rodu má dědice. Díky moc, píše Martin z Teplice.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pro písničky na přání nesmíme zapomenout na dopravní informace. Stále neprůjezdná D5 z Plzně do Prahy u Mýta. Je tam nehoda dvou kamionů a kolona je zhruba na 50 minut ve směru od Plzně. Lepší informace je z trojky, u Mirošovic už je průjezdná, nicméně kolony jsou také od Benešova i od D1, tak na 20 minut. V Praze počítejte se silným provozem ve spojovací, ale také v Želivského a v Praze 6 také na křižovatce Vypich, a to v obou směrech, jak od Karlovarské, tak od Bělohorské a vlastně i od Kukulovy, jak tak na to koukám. Tak další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání, dáme si dvě stručná přání. Zahrajte prosím pre Myška na Slovensku k jeho svátku. Od Vojty Nedvěda děda, píše Charlie z Bratislavy. A druhá, zahrajte prosím bednu od whisky pro mého drahého muže Michala k jeho dnešním meninám, píše podle e-mailu, odhaduji, Soňa.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Přála bych zahrát pro mne dodatečně k narozeninám od Rednexu Cotton Eye Joe a taky pro moje štěstí Petra, píše jeho Dáška. V dalším případě budeme trošku improvizovat. Prosím o zahrání písničky od Honzy Nedvěda k narozeninám pro mého milého Zdeňka. Lásko moje osudová, přeji ti k tvým zítřejším narozeninám kromě pevného zdraví i splnění tvého tajného snu. Posílám velikánskou virtuální pusu a těším se, že to spolu oslavíme. S láskou, to je Ela. Ela vybrala písničku, kterou nemáme v playlistu. Věřím, že od Honzy Nedvěda potěší i něco jiného.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak na závěr ještě něco stihneme, prosím zahrajte jakoukoliv železničářskou písničku pro nadšence, kteří se starají o kolínskou řepařskou drážku. Navštívili jsme ji v neděli a chci poděkovat všem nadšencům, kteří se o ní ve svém volném čase starají. Byl to úžasný zážitek s parní mašinkou, včetně krásné ukázky kovbojských přestřelek. Děkuji Jarka, Martina a Karinka, já můžu potvrdit, že na téhle drážce je opravdu hezky. Tak hrajeme.
2: 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svršek se

trati sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš.

Radla Šberka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, Radlaš pocítil na

Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes.

Kdo z nás Čechů není chovatel? Ani inspektor nebyl výjimkou. Proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením.

kadenci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotonní

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně jasná, přechodně až polojasná obloha. Na teploměru je od 20 do 24 stupňů Celsia. Zítra čekáme babí léto, místy s větrem. Bude jasno až polojasno, v noci a ráno výjimečně s mlhami. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Během dne čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
2: Sotva sejde z polí sníh, opouštím své stohy knih.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Odbory nesouhlasí s ohlášeným zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun a rozdělením přidání do tarifu a odměn. Chtějí od ledna přidat 10%. Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a už se dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Uprostřed přehrady hladina odhalila běžně zatopený historický most. Dá se po něm přejít suchou nohou. I přes sliby nové vlády, že se daně nebudou zvyšovat, zvýšení některých daní nebude podle ministryně financí Aliny Schillerové možné se vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a dalších. Ceny ropy na počátku nového týdne rostou. Reagují tak na odmítnutí iránského mírového plánu americkým prezidentem Donaldem Trumpem. U nás cena nafty na některých benzínkách přesáhla 52 korun. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení teď očekává 60% Čechů, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Samoobslužné stánky založené na vzájemné důvěře jsou mezi Čechy stále oblíbenější. Velkou oblíbenost mají i samoobslužné stánky s vázanými květinami nebo třeba lesní bary. Většina lidí je poctivých a zaplatí. Tolik dnešní poslední zprávy. Hezký zbytek dne vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače i tuláky a tulačky. Dneska vyrazíme na výlet do přírodní památky Tupadelské skály. Najdeme je v Plzeňském kraji, západně od Klatov, přesně teda 4 kilometry, a nepřekvapivě i v blízkosti obce Tupadly. Tupadelské skály zabírají plochu o rozloze zhruba necelého půl hektaru. Jsou přibližně 250 metrů dlouhé a dosahují výšky od 15 do 20 metrů. Nadmořská výška se tam pohybuje v rozmezí 455 až 490 metrů. Skály jsou přírodní památkou. Důvodem ochrany je zachování geologicky a krajinářsky významné skupiny vypreparovaných buližníkových skal, nacházejících se ve Švihovské vrchovině. Představují jeden z největších a zároveň na jihozápadě nejzaších výchozů buližníkového pásma barandínského proterozoika. Buližníky jsou typicky černé až tmavošedé hlubokomorské silicity. Na jihozápadě jsou skály lemovány úzkými pásy kamenných moří. Eroze tam popustila uzdu fantazii. Jednotlivá buližníková skaliska jsou ozdobená reliktním borem. Na skalních stěnách se usídlily kapradiny, především osladiče. Mechy obsadili spodní část a vytvořili pohádkové obrazy. Skalní městečko se dá obejít i několikrát a neustále tak nacházet nové útvary a uchvatné pohledy. Z některých partí skal je velmi částečný výhled i do okolí. Je až s podivem, že tak nádherný skalní útvar, jakým Tupadelské skály bezesporu jsou, neleží na žádné turistické trase. Ani v nedalekých Tupadlech, kudy prochází zelená, nenajdete nic, co by vás k nedalekým skalám nasměrovalo. Proto na návsi v Tupadlech, u mostu přes potok, musíte opustit turistickou značku, půjdete asi 100 metrů po silnici na Klatovi a na konci obce odbočíte vpravo na lesní cestu. Po 200 metrech vejdete do lesa a to už uvidíte první skálu. Více informací o tupadelských skalách hledejte například na webu turistika.cz. Kdybyste se chtěli podělit o svůj tip na pěkný výlet i vy, tak mi jej prosím pošlete na adresu tulák@countryradio.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer u čaje o 6. Dneska si uděláme zapečené mleté maso se sýrem a slaninou. Budeme potřebovat 0,5 kg vepřového mletého masa, 20 dkg anglické slaniny, 20 dkg ajdamu, sůl, drcený kmín a pepř a jedno vejce a to je všechno. Postup je velmi jednoduchý. Zapékací misku vyložíme anglickou slaninou tak, aby ta slanina přesahovala okraje misky. Mleté maso smícháme s vejcem a kořením. Pěkně promíchané mleté maso dáme na tu slaninu. Sýr nastrouháme na mleté maso a ty přesahující kousky té slaniny překlopíme přes ten sýr. Dáme zapéct do trouby na 180 stupňů Celsia na 30 až 40 minut. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra Pačejov Nepomuk, Týniště nad Orlicí Opočno, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí. A začíná nám jedna velká nepřetržitá Jihlava, Náměš nad Oslavou až do 4. listopadu. Rychlíky budou nahrazeny do nebo z Horní Cerekve. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
3: Dřív než rychlatnem a spletnem, ještě jednou hlavu zvednem.
4: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap.

a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Hezký večer, milí posluchači, vám přeje Jirka Vondráček a jsem tady s písničkou 40. týdne. V karavaně zazněla vedle další písničky Pavla Pokorného a kdybyste chtěli slyšet obě, tak stačí přijít na YouTube kanál Country Rádia a tam najdete v karavaně číslo 97 právě obě tyto písně. A najdete tam samozřejmě nejen karavanu, ale taky další pořady Country Rádia. Třeba Tramské tamtamy, Srdcem v country, Čapek show, Hovory z Loun. A pak nám můžete taky napsat, jak se vám třeba YouTube kanál líbí, anebo koho byste chtěli slyšet v Country Rádiu častěji. A nebo můžete napsat přímo, kterou písničku byste chtěli slyšet. Ale dneska je tady písnička 30. týdne, složili Pavel Pokorný a jmenuje se Trosečníci betonových měst.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu, zdraví vás Vít Pěkný. Peugeoty a Jeepy vyráběné v Číně se budou vyvážet i do Evropy. Skupina Stellantis investuje miliardy do svého působení v Číně a plánuje odtud dovážet vybrané modely také do Evropy. Začít chce už příští rok. Cílem investice ve výši 8 miliard čínských juanů, tedy asi miliardy eur do výroby v Číně, je uvést do roku 2027 minimálně 4 nové modely určené pro domácí trh i export. Stellantis však poskytne jen 130 milionů eur a zbytek do euromiliardové investice dodá čínská strana, uvádí web Motor 1. Z historického hlediska jde o pokračování dlouhodobé spolupráce, protože francouzská část koncernu PSA spolupracuje s automobilkou Dongfeng už od roku 1992. Všechny novinky se budou montovat ve wuhanském závodě společného podniku Dongfeng Peugeot Citroën Automobil. Výroba se zaměří výhradně na takzvaná vozidla na nové energie, kam patří elektromobily, plug-in hybridy i elektrické vozy se spalovacím motorem, fungujícím jako generátor pro dobíjení baterií během jízdy. Modelová ofenzíva se rozdělí mezi značky Jeep a Peugeot. Každá dostane po dvou modelech. Jeep samozřejmě bude orientován na modely zaměřené na jízdu v terénu. Další podrobnosti však koncern zatím neprozradil. Další dva modely ponesou logo Peugeot a jejich design bude vycházet ze studií Concept 6 a Concept 8. Ty se poprvé ukázaly na letošním autosalonu v Pekingu. Představili nový designový směr, původně určený jen pro Čínu, který se ale od roku 2027 rozšíří globálně. Partneři zároveň podepsali memorandum o strategické spolupráci, které má v dalších letech společného vývoje nových automobilových technologií dále prohloubit jejich vazby. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif v ušlíně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. DAB+, to je i country rádio.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Když jsme se v minulých měsících věnovali dámským hlasům trampské písně, přišlo několik dotazů na zpěvačku, kterou jsme byli dříve zvyklí slýchávat často na pódiích. Na základě dotazů jsme dvakrát zařadili její medailonek i s písněmi, ale přesto posluchačstvo nebylo uspokojeno. Tudíž jsem zvedl telefon, spojil se s ní a poprosil jí, aby se za námi stavila ve studiu a strávila s námi hodinku ve vysílání. V trampských tamtamech vítám Janu Zuzku Radovou. Ahoj!
2: Ahoj a děkuju za pozvání a přeju všem krásný poslechový den.
1: Dnes se pokusíme alespoň výběrem písní představit plný rozsah hudebního počínání Jany Radové. V jejím podání představíme písně Jošky Jägra, Pepy Blažejovského, Tonyho Linharta či Miloše Sisla. S tím začneme a pustíme píseň, která se pevně etablovala v našem vysílání. Skladba Náhodou z alba Panta Ray z roku 2019. Pokud byste chtěli Janu pozdravit nebo se jí na něco zeptat, můžete využít naši SMS bránu e-mail studio@countryradio.cz a nebo naši mobilní aplikaci. Příjemný poslech!

0: Tremských tamtamek dnes máme Janu Radovou. Janě, my jsme v poslední době zaznamenali tvoji spolupráci s Kamelotem na albu Zaprášené diamanty. Byla to tvoje první spolupráce s Romanem a Kamelotem, nebo jsi s nimi už někde vystupovala dříve?
1: Ne, já jsem s Romanem nikdy nevystupovala. Tohle byla od něho nabídka v podstatě, že se známe zhruba 40 let s Romanem a víme o sobě, on ví, jak zpívám a kde jsem vlastně vůbec působila a tak. A chtěl tam zařadit nějaké písničky i pro ženský. Mimochodem je tam i Pavlína Jišová, Ilona Čáková, že jeho žena Lucinka. A nabídl mě písničku Čajovou růží, protože on mě říká, že jsem brněnská Olmerka. Trošku jsme to pojali jinak, než to naspívala Tolmerová, ale byla s ním nádherná spolupráce, Roman mě vůbec do toho nepindal, vlastně si seděl, my jsme natáčeli, hezky to bylo, příjemný.
0: Takže vy jste 40 let kamarádi.
1: No, dá se říct, no hele, tak nebudu říkat, kolik mě je mě hodně, já bych řekla možná i 45, takže diváci, posluchači si z toho vydedukují asi.
0: Tak já bych pozdravil na dálku Romana, jestli poslouchá, on je poměrně náš častý posluchač, tak ho zdravíme. Album se povedlo. Výjima této spolupráce jsme zhruba 5 let zpátky, když jsi tady byla poprvé, tehdy jsem to vlastně začínal dělat, Tremské tamtamy po Tony Linhartovi, tak jsme představovali ve vysílání album Pantarei. Mohla bys to album trochu připomenout, to, co tehdy šlo?
1: Dostala jsem nabídku od Miloše Sisla, který vlastně celé to album si natočil, nahrál. A on mě znal v podstatě z té e-bandu, tam mě někdy zaznamenal, pak byla taková malá spolupráce s Jordánem. Jordána určitě znáš, znají ho brněnští kamarádi a všichni. A tam se mu zpívala nějaké vokály. A tady asi po 2 letech ten Miloš si chtěl vlastně ke svým, dá se říct, 65-tinám darovat písničky ze šuplíku. A v podstatě všechny texty dal mně, takže jsme to natočili vlastně jenom my dva spolu. Původně tam měli zpívat ještě jiní interpreti, ale nakonec, když jsme byli asi 8 nahráté písničky, tak mu říkám, hele, a nezaspíváme to jenom spolu.
0: A on si tam i všechno nahrál, ty nástroje.
1: On si všechno úplně komplet udělal sám, no.
0: To je výborný, protože tam jsou solové kytary, je tam basa, je
1: všechno,
0: tam všechno.
1: Všechno.
0: Klobouk
1: všechno.
0: Dolů. Jediné, co občas si říkám, to album je pěkný, ale občas je takové až ponuré, mi přijde.
1: No, to jsme se tenkrát o tom taky bavili, to jsem se dokonce i zasmála. Já říkám, Miloši, jako krásný všechno, pěkně se mě dospívá, ale všechno je to takový smutný, takový tam se pořád někde umírá a prostě už tady nechci být na tom světě a to. A on říká, no tak se taky podívej z okna, ne? Tak mám inspiraci. Já jsem se podívala z okna a před oknem tam měl hřbitov, jo. A já říkám, prosím tě, tak se začni dívat z jiného okna, jako jo.
0: No tak pojďme teď za onou muzikou. Pustíme si tady v tvém podání Čajovou růži společně s Kamelotem. A potom bychom si pustili z toho alba Pantarei takovou, myslím, docela signifikantní píseň pro tento čas Barvy podzimu. Dobře. Souhlas?

Zastavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co strá.

0: Na Country Rádiu dnes máme Janu Radovou. My jsme teď mohli slyšet její spolupráci s Milošem Syslem a máme tady takový milý dotaz od našeho kamaráda Mňouka z Albrechtic. Janě, on se tě ptá, jestli jsi někdy spala pod čirákem, tak tomu to teď vmeteš, že jo?
1: Tak milý Mňouku z Albrechtic, spala jsem pod čirákem asi 1000krát. V podstatě jsem tak začínala od 17 a půl let. A do dneška, hele, dneska už nespím pod čirákem, dneska už mám radši teplíčko trošku a tak, a už mám ty spacáky taky daleko lepší, že? A tenkrát se spalo v těch dekáčích, takže do rána kosa. Ale jo, spala jsem pod čirákem.
0: Tak, výborně, jinak tady máme několik pozdravů, zdraví tě posluchači.
1: Děkuji.
0: A teď prosím tě, Jani, tvoje hudební počínání je spjato se skupinou Tramp Evergreen Band, TE Band. Jošky Jägera, prosím tě, jak ty jsi se tehdy do skupiny dostala?
1: Já jsem... Nevím, v kterém to bylo roce, 91, asi 91. Já jsem ještě měla jako kdyby partu, ta se nazývala Trosičníci, ti byli ze zastávky u Brna, s nima jsem jezdila na Čundry a tam se prostě i hrálo, občas jsme vystupovali na nějakých takových maličkých malinký koncertičky a tenkrát jsme hráli někde ve Zbišově a tam byl i ten Tramp Evergreen Band. A tam si mě asi vykoukli, oni měli zpěvačku v té době, ale ta jim odcházela a tam si mě prostě vykoukli, pak mě dali nabídku, já jsem řekla, že jo, no a tak začala prostě ta spolupráce s nimi.
0: Když posloucháme některé písničky z autorského pera Jošky Jägera, které si interpretovala, působí to jako by ti je psal na tělo. Jaký vy jste měli vztah s Joškou Jägerem?
1: Já se možná rozpláču, protože Joška Jäger mě byl strašně srdečně, prostě, to byl úžasný člověk, byl hodnej, byl milej a měl mě rád, to já vím, měl mě rád a v podstatě, když jsme se potom poznali víc v té kapele, tak asi bude pravda, že mě ty písničky psal na tělo. No.
0: My ho můžeme připomenout, to byl jeden vlastně z nejvýznamnějších skladatelů té brněnské líhně. Dokonce nedávno mu vyšel takový obsáhlý zpěvník, připravil Michal Antony. Jaké to bylo s ním vlastně hrát v té bandě?
1: S Joškem? Joška se nikdy nikam netlačil. Nebyl to typ, který by jako o sobě říkal já, protože on tu kapelu v podstatě udělal a vedl. Ale
0: on byl o dost starší než vy všichni.
1: Byl. A on, jak říkám, nikam se necpal, on vždycky stál trošku tak v ústraní a spíš protlačoval on nás, než aby opravdu té kapele vládl nějakou železnou rukou a nechával nám prostě volnou ruku, no.
0: Já si pamatuju, když jste vlastně tehdy točili ten Wander do Rover City, jak tam seš vlastně po boku Vabyho Rivoli, Mikyho Rivolových, tak tam vlastně Joška ještě byl také, že?
1: Ano.
0: No tak pojďme teda si teď pustit jednu tvoji interpretaci Joškovy písně, to je skladba Černý Orfeus.
1: A to budou mít nozí radost, protože jsem jim ji přislíbila.
0: Třeba tvoje dcera a tvůj zeď.
1: Ano, ten si jí moc přál.
0: A poté bychom si pustili tvoje interpretaci písně Zase tě chytaj dálky, kterou napsal Pepa Blažejovský.

0: Jana Radová nám zpívala na vlnách country rádia písničku Pepy Blažejovského Zase tě chytaj dálky. Jani, výjima TE bandu, vystupovala si i v jiných uskupeních?
1: Víš co, já jsem ještě měla, vlastně já jsem měla TE band, ale potom jsem ještě zpívala zhruba 3 roky s Bokomarou brněnskou. A jinak v podstatě ne, občas jsem dělala takového, jak se říká, nájemného vraha, že jsem si třeba zaspívala s Vojtem Kyďákem, Romanem třeba, jak jsme se už o něm bavili, a na různých takových, za Žalmanem jsme měli nějakou spolupráci, a tak různě, prostě takový nájemný vrah, no.
0: Ale v té Bokomaře tam se vůbec vystřídal hodně zpěvaček, ona tam pak zpívala Naďa Urbánková jeden čas dlouho a vlastně vy doprovázeli i Petru Černockou jeden čas, jestli se nepletu, takže to seš docela v dobré společnosti.
1: Petru jsem nedoprovázela.
0: Ne, jako myslím Bokomara.
1: Jo. S Nadinkou jsem se potkala několikrát, naspívala jsem jí nějaké vokály na její desku, kterou ona dělala s Bokomarou, a byla strašně příjemná ženská.
0: Dostala si, já si vždycky říkám, takový hlas jako ty, když to já můžu připomenout posluchači, když jsem kdysi dávno byl u Tonyho Linharta, ještě jako takový cucák v 16, a on říkal, ta Jana Radová, to je zpěvačka. On pro tebe měl hroznou slabost. Dostala si někdy nabídky do takovýchto profesionálních souborů?
1: Hele, nabídek jsem dostala pár, neříkám hodně, pár jsem jich dostala, většinou jsem je prošvihla, protože jsem o sobě měla malý mínění. Jednou jsem dostala od Ládi Kandla, pak jsem dostala od Tony Linharta, ten mě nasliboval úplně všechno, jenom pojď za náma do Prahy. Samozřejmě jsem nešla, že, zůstala jsem věrna Brnu, a tak... Ale nelituju toho, byly to hezký časy a...
0: Tvoje dcera na to kouká trochu jinak dneska, ty sám je, ne.
1: No, tak samozřejmě měla jsem, nebo mám do dneška 3 dcery, už mají taky svoje rodiny. A byli to chudáčci takový trošku, no, já jsem je trošku šedila na úkor muziky.
0: Ale jinak můžu posluchači říct, Jana se žádné spolupráci nebrání, takže pokud je tu nějaká profi kapela, jen házejte lano. Každopádně ty dneska se bavíš hlavně tím, že chodíš na sleziny.
1: Jasně.
0: Teď si mi nedávno vlastně říkala, že chodíš na sleziny Brabenců, dokonce si mi od nich přinesla placku, ještě si z ní dneska něco zahrajeme. Tam se dostala jak mezi Brabence?
1: To jsou v podstatě kluci, všechno, i jejich ženy, se známe taky už pár možná 10 let. A to jsou všecko kluci vlastně mého ročníku a někteří z nich dokonce spolupracovali s TE bandu se mnou. Samozřejmě ten TE band, jak šel čas, tak se nějak rozpadal, skládal a tohle. A oni zakotvili v těch Brabencích. Ty Brabenci v podstatě vznikli zhruba před 45 lety. Založili je Bohuš Brabenec, proto Brabenci. A takže tímto je strašně moc zdravím, jestli poslouchají, dneska mají dokonce slezinu.
0: Tak doufám, že nás poslouchají teda.
1: Tak je moc zdravím všechny Brabence a Brabenčice, a tím to hraje.
0: Pustíme si teď zase 2 písničky. Máme tady vaši verzi skladby Bye Bye Podzimu. Ta je teda nádherná. To je vlastně jedna z těch věcí, kdy ty si, i když si v té bandu už nebyla, tak si tam pak odskočila na to nahrání desky, že jo? To jste nahrávali hlavně písničky Bédi Šedivky. Toho také zdravíme na dálku, přejeme mu pevné zdraví. To už je takový matador, nedávno tu oslavil 90. A poté bychom si pustili písničku, která teda mně se nesmírně líbí. Celý den čekám, krásný tradicionál, a já jsem tady měl. To je zase Joška Jäger text. Je to možné? Je to možné.
1: Je to možné.
0: Tak do toho.

0: Zuzanu sebe, tak Zuzka, jenom připomínáme, to je přezdívka z tremských dob. Úžasný hlas. Bohužel to CD Pantarej není nikde k mání. Nemá Jana něco v šuplíku, Meky?
1: Omlouvám se, ale nemám. Mám doma poslední dvě, které bych si ráda nechala, kdyby bylo nejhůř. Ale určitě bychom se nějak mohli spojit. A Miloš Sisel, vlastně autor, určitě bude mít nějaký, věřím tomu.
0: Takže já navrhuji, Meky, aby si mi poslal maila a já tě pak, když tak propojím přímo s Milošem, to bude nejlepší. Jani, ty jsi chtěla tady dneska mluvit o jedné události. Ty jsi byla v Rakousku na velkém setkání brněnských trampů a legend. O co šlo?
1: Pozval nás jeden úžasný člověk, Karel Soudek se jmenuje, říká se mu Kadílek a měl 80 let. Je to člověk, který kdysi emigroval do Rakouska, postavil tam obrovský srub s pozemkem, to má nádherný, už blízko Alp je to, v podstatě je to u Molnu. A odtud vznikla dokonce jedna píseň, jmenuje se Měsíc nad Molnem. Sešlo se nás tam asi 35, většinou kamarádi tady, jak se mluvilo o těch brabencích vlastně. No, pekly se tam masíčka, dělali se škvarky, zpívalo se, hrálo se, veselilo se, bylo to úžasný. Bylo to úžasný.
0: Ale ty jsi tam nebyla poprvé, že? Ty
1: už... Byla jsem tam poprvé. Karel mě zval už asi 10krát, dělal to každý rok a vždycky to měl v září a bohužel můj muž jezdí pracovat do Německa, takže to vycházelo na září, kdy on už vlastně byl odcestovaný a já jsem sama tam jet nechtěla, to jsem si netroufla až tak a zase jsem nechtěla otravovat kamarády, aby mě přibalili do auta. A letos říkal, že to asi bylo poslední setkání, že přece jen 80 a že už se to asi nějak necítí, ale já mu přesto přeju pevné zdraví. Kájo, pozdravuju tě moc a slíbila jsem ti jednu písničku a tu ti tady zahrajem.
0: Dobře, tak jdeme do toho, pustíme si právě tu skladbu Měsíc nad Molnem, jak jsi říkala, ta vznikla přímo tam. A přihodíme potom, Jani, tvůj další výběr. My už jsme dneska mluvili o novém CDčku Brabenců. Prosím tě, co to znamená to VSPB Brabenci?
1: Myslím, že to znamená volné sdružení, jak je to dál?
0: BB.
1: Bohuše... Pana Brabence, volné sdružení Pana Brabence, ano. Kluci si říkají Brabenci, Bohuš už není bohužel mezi námi, asi 6-7 let, ale kluci přijali vlastně tady to...
0: Tak.
1: Ty Brabence. Podle něho se to jmenuje od jak živa, vlastně co on to založil zhruba před 45 lety, tady to sdružení a kluci hrajou pořád dál.
0: Album se jmenuje prostě Slezina, to se asi hodí takové přívětivé. A ty si vybrala skladbu Rada smutnému tulákovi.
1: Ano.
0: To si vybrala sama od sebe, nebo ne, ti řekli,
1: ne,
0: já
1: to vybereš. Já jsem se trošku radila tady s těma klukama a oni trošku si přáli tady tu písničku.
0: Takže první posíláme pozdrav do Rakouska, skladbu Měsíc nad Molnem a poté posíláme pozdrav ještě jednou na Slezinu Brabenců. Rada smutnému tulákovi.

0: Na přání Jany Radové jsme teď zahráli Brabence. Jani, my už tady máme před sebou jenom chvilku na povídání. My jsme hráli dneska i písničku o podzimu. Jak ty trávíš podzim tak normálně?
1: Podzim?
0: Je to tvoje oblíbené roční období?
1: Ne. No, hele, ještě tak možná do konce října. Ještě tak do konce října.
0: Když je to babí léto.
1: Ano, ano, ano.
0: Ty chodíš na houby hodně, že jo?
1: Ano, kdyby tak rostly u nás na Brněnsku.
0: Vy tam teda, máte vysušeno. Tam teda.
1: Hele, my jsme byli minulý týden s dcerkou se podívat. Tam v okolí je Dovnic. Jo, tam jsou nádherný smrkový lesy. A ani ťuk, jak se říká, ani ťuk. A já když to kolikrát vidím na tom Facebooku, jak to tady tahají, rozumíš, ty
0: třeba
1: košiska.
0: Na Brdek, já jsem jel přes Brdy, tam ženský
1: šumava, jo,
0: to.
1: Rozumíš, Krušné hory, to prostě závist úplně, hrozně. Protože já jsem kůna lesní celkem na hřibky a fakt u nás teda celkem bída, no.
0: Takže přejeme Brnu a okolí, aby se zpamatovalo a začali tam růst
1: no,
0: houby.
1: No, ale ptal ses mě teda, jak
0: no,
1: to trávím. Takže tak do konce října ještě dobrý. Pak začínám propadat trudnomyslnosti. Nenávidím zimu. Nenávidím.
0: A začínáš zpívat ty smutné písně.
1: Ano, to by se tak hodilo, ano, ano, nějakou plačku. Ale opravdu nesnáším zimu, nesnáším. Já jsem vyloženě letní typ a mně stačí, když už je první březen, jo, a už, na kalendáři, no, první březen. A může být klidně půl metra sněhu, ale už je první březen a vím, že už to nebude trvat dlouho. Takže vyloženě letní typ, já jsem topinka, pořád bych byla na sluníčku, jo. A...
0: tak to jsi letos přišla na své.
1: No, až moc.
0: Janě, co tě teď čeká? Ještě nějaká šance, že tě někde uvidíme zpívat teď?
1: No tak šance je vždycky, že? Šance je vždycky a dveře máme otevřené a já se ničemu nebráním. No tak uvidíme, třeba se něco vyvrbí.
0: Rozhodně tě uslyší na slezinách Brabenců, tam no, můžou kdykoliv zajít a snad i někdy zase na pódiu.
1: A snad i někdy.
0: No já ti každopádně děkuji za návštěvu, že jsi vážila cestu až z Brna. Ono to zas dneska je docela rychlý, za 2 hodiny seš tady po D1. Tady ti dám LPčko, které jsme vydávali s novejma strunama.
1: Děkuji,
0: to je
1: děkuji.
0: Pozbíraných 12 nikdy nenatočených tremských písniček, tremská archeologie a pokud poznáš, tak přebal nám dělal Marko Čermák. To bylo za to, že jsme mu tam nahráli skladbu Údolí hadrů jeho rodné osady Westend.
1: Tak moc děkuji a ráda si to poslechnu, určitě.
0: No, každopádně, já ti děkuji za návštěvu, přeji ti, ať ti to pořád tak pěkně zpívá a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Děkuji za pozvání, mějte se krásně, ahoj.
0: Přátelé, to byla Jana Radová, my si ještě pustíme oblíbenou skladbu Tonyho Linharta, kterou jí také věnoval Ranní letadlo a pak si ještě řekneme, co nás nejbližší nech čeká a nemine.

Kamarádky, kamarádi, ještě je mi milou povinností vám sdělit několik podstatných informací. Zprvu, záznam našeho povídání s Mirkem Donutilem z minulého týdne z měšťanského hostince u Váhy je i s obrazem možno vyslechnout a zhlédnout na YouTube kanálu Country Rádia a na Spotify Tremských tamtamů. Mirek byl v rozhovoru nesmírně milý, otevřený a zřejmě i potěšený tím, že jsme vyplnili hodinu jeho písněmi. Povídání rozhodně zpětně doporučuji pustit. Poté mi dovolte poslat pozdravy na Komáří vrch, kde se v sobotu uskutečnil nádherný potlach za účasti Houfu kytar. Hrálo se, zpívalo a v mezičasech důsledně poklábosilo, tak, jak to má být. V říjnu se budeme moci potkat na dvou koncertech KTO. Ten první proběhne ve středu 21. října v nádherném sále UFO v Trutnově a ten druhý na domovské scéně KTO v Praze na Barče v pondělí 26. října. Na oba koncerty zbývají poslední lupeny. A na závěr informace k příštímu vysílání. Ve čtvrtek 24. října oslavil jeden z nejvýznamnějších tuzemských písničkářů Honza Nedvěd 80. narozeniny. Ačkoliv Honza už žádné rozhovory neposkytuje, nic nám nebrání oslavit jeho narozeniny řadou krásných písní a alespoň, co nám čas dovolí, připomenout jeho bohatou hudební kariéru. To bylo ode mě pro dnešek vše, za týden se těším na slyšenou. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup k

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: 45 let v rekonvalescenci. Jinými slovy, budeme slavit narozeniny v příjemných prostorách bývalého Rikatáda. Ve čtvrtek 8. října od 19 hodin a 30 minut. Oslavencem bude skupina Rekonvalescence a ještě připomenu, hudební klub Riko najdete v ulici Pod Hájkem na Praze 8. Na Bluegrass můžete vyrazit v úterý 29. září od 20 hodin do restaurace u Vodárny v Korní ulici na Praze 3. Hraje tady skupina Veget. Kdo má rád železnici jak opravdovou, tak modelovou, nesmí chybět na výstavě Libebona ve sportovní hale na Chrupavce v Líbeznicích, která se koná 17. a 18. října. Vystavovat se budou modely železniční techniky, kolejiště a moduly v 5 měřítkách. Zahradní železnice a zajímavostí bude i prezentace 3D tisku. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. A to v kulturním domě Bílá hora na Praze 6. Vystoupí tam Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Další akce a koncerty najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný úterní večer s datem 29.9. vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia a také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Před malou chvílí jsem se tady ve studiu míjel s Janou Radovou, vynikající zpěvačkou, kterou mám moc rád. Dlouho jsme se neviděli, tak jsem rozradostněn a zrovna jsem jí říkal, jak by jí slušela taková malá jazzová kapela a že by zpívala šanzony, tak říká, no to je to, co mě baví. Tak přál bych si, aby se tak co nejdříve stalo. Teď vám ovšem na úvod hodinky Country je všechno, co se mi líbí, pustím jinou dámu, a sice Carlin Carter, což je nevlastní dcera Johnnyho Cashe, dcera June Carter, která v 90. letech slavila obrovské úspěchy na scéně country hudby. Docela často také jezdila do Evropy, jednou mi vyprávěla Hanka Horecká, když hráli ze Sally Rose Band na jednom festivalu, tuším, že to bylo ve Francii nebo ve Švýcarsku, tak tam hrála někdy po nich ve večerním programu právě Carlin Carter. Byla to prý úžasná jízda. Já jsem ji později viděl taky ve švýcarském Kštatu, mimochodem na koncertě, kde byl ještě tenkrát Randy Travis a Rhonda Vincent. A bylo to teda taky úžasný, naprosto kapela výtečná a velmi charismatická dáma. Zpívala všechny svoje hity a dokonce zaspívala i písničku, kterou jsem vybral pro tuto chvíli, která se mně moc líbila v těch 90. letech. Je k ní i výtečný videoklip a ta píseň se jmenuje I Love You 'Cause I Want To. Přeji vám hezký večer.

Často si říkám, jak by některé písně některých zpěváků, kteří nás bohužel už opustili, zněly třeba v dnešním studiovém světě, kdyby to nahrála kapela nově s dnešními vymoženostmi. A jak by třeba některá píseň zněla třeba i v duetu s tím interpretem. No a díky té moderní technice se právě dějí zázraky a vychází posmrtně alba některým pěvcům. V minulosti jsem vám takhle třeba pouštěl swingaře Dina Martina a jeho skvělou desku, kde dokonce má i některé duety s country zpěváky a použili ten původní hlas a nahráli k tomu s Big Bandem nový základ. No a něco podobného se stalo teď nedávno, je to úplně žhavá novinka, už jsem vám jednu píseň z toho alba pouštěl. Je to album, které vyšlo mnoho let po smrti Dana Sealse, vynikajícího country zpěváka a hlavně skladatele, který v 80. letech byl vlastně popový zpěvák, protože oni se jmenovali Steely Dan, což bylo velmi populární popové duo, ale on vždycky miloval country hudbu, no a tuším, že na sklonku těch 80. let právě už se naprosto přiklonil ke country hudbě a složil a zpíval spoustu nádherných písní, které dodnes kolují. A před doslova pár týdny vyšlo úplně nové album, kam zařadili producenti z vydavatelství ty jeho písničky v nových úpravách s novými základy. Asi ve dvou případech použili tu původní nahrávku, která byla jenom digitálně vyčištěna, ale jinak vznikly nové základy. No a v těch písních, kde použili Sealsův hlas, se objevili současní zpěváci, takže je tam třeba duet právě Stanley Tucker, který jsem vám už pouštěl. No a dneska to bude druhá skladba, jeden z největších hitů Everything That Glitters Is Not Gold, tedy ne všechno, co se třpití, je zlato. Je to shodou okolností velmi oblíbená píseň i mého slovenského kamaráda countrymana Alana Mikuška, který tu písničku často hraje na svých koncertech a stejně tak tuhletu skladbu vždycky miloval Fanda Nedvěd, ale vždycky říká, no já si na ní netroufnu, tam jsou takový vejšky, že to bych nezaspíval. Myslím si, že Fanda by to dal určitě hravě, zbytečně se podceňoval. Takže tuhle tu písničku já bych teď rád poslal vlastně i Fandovi nahoru na obláček. No a v té písni se vlastně jako v duetu s Danem Sealsem objevil současný velmi slavný countryman Luke Bryan. A takhle to dopadlo. Obrovská country krása.

V roce 1978, bylo to myslím na podzim, bratrské trio Bee Gees vyslalo do světa první single ze své úplně nové desky. A byla to, nebo já jsem to nezažil, v té době by byly dva roky, takže nevím, ale musela to v té době být pecka, protože ten single z dnešního pohledu obsahoval dvě naprosto zásadní písně světové hudební scény. Na straně A to byla skladba Too Much Heaven a na druhé skladba Rest Your Love on Me. Znáte ji dokonce tu druhou jmenovanou i v českém podání a přebásnění, tak jak ji zpíval Jiří Korn s Helenou Vondráčkovou, skvěle mimochodem. No a Bee Gees tuhle tu skladbu natáčeli v kanadském Quebecu, ve studiu, které mělo krásný název, jmenovalo se Studio. No a tu píseň samozřejmě napsali bratři Gibbovi, konkrétně tedy Barry Gibb, abych byl přesný. No a ta deska je jedna z vůbec těch nejhranějších celé historie, je na ní mnoho dalších písní. A tu píseň tehdy Andy Gibb naspíval s Olivia Newton-John, velikou hvězdou tehdejší světové popové scény. Samozřejmě dámu, kterou znáte i z mnoha filmů. No a když před pár lety dělal poslední žijící z bratrů Barry Gibb novou desku, tak se rozhodl, že bude v duchu country, protože to byla muzika, kterou z bratry vždycky milovali, už v době ještě, když byli v Austrálii, pobývali a pak ve Velké Británii. No a oni vlastně říkali, že písně jako Rest Your Love on Me původně byly zamýšleny jako country, takže po těch letech, když dělá to nové album, tak se zavřel do jednoho krásného studia v Nashvillu a do těch písní, které vybral z repertoáru jednak svého osobního, který dělal výjima bratrů, protože vydával svá solová alba, ale vzal i ty největší hity, které udělali z Bee Gees a natočili je znovu. No a do těch písní si pozvali mnoho hostů a bylo krásné, že po těch dlouhých letech se do studia vrátila i Olivia Newton-John, aby naspívala tutéž píseň, ovšem v novém country kabátku, tentokrát s dalším z bratrů, nikoli s Andym, ale s Barrym. Takže pojďme poslat pozdrav nahoru taky na obláček oběma bratrům, kteří už tady nejsou, a myslím si, že to náramně povedlo. Rest Your Love on Me.

To byl Vladimír Mišík a písnička 60. léta, jedna z písní jeho posledních tří skvělých alb, která jsou laděná opravdu hodně do country. A v téhleté písni zpívalo legendární americké těleso Blind Boys of Alabama. A musím tedy říct, že tohle je počin, ze kterého měl Vladimír Mišík velikou radost, protože, jak i on říká, to by mě v životě nenapadlo, že tohleto legendární pěvecké těleso jednou bude zpívat na mé desce. To byl jeden z takových tajných snů, když byl mladý, rozjívený Big Beaťák a rocker. No, když jsme u těch rozjívených mladých rockerů, tak teď to bude píseň, kterou velmi dobře znáte. Je to jeden z největších country hitů, řekl bych dokonce všech dob, Help Me Make It Through the Night. Píseň, kterou složil legendární bard Kris Kristofferson po jednom takovém zvláštním zážitku, kdy v hotelovém pokoji tehdy na turné uviděl rozhovor s Frankem Sinatrou, který vyprávěl o tom, co všechno musí dělat pro to, aby přežil noc. Že Frank Sinatra, jak známo, neměl noci rád, proto pořádal neustále nějaké opulentní večírky a měl rád, když je plný dům lidí, a noci prostě neměl rád. No a tenkrát Kris Kristofferson napjatě poslouchal, co tedy Sinatra dělá pro to, aby přežil noc, a Sinatra tehdy tomu novináři řekl, že potřebuje lahev Jacka Danielse a něco dobrýho ke čtení, že tomu úplně stačí. No a na to konto Kris Kristofferson napsal Help Make It Through the Night, tedy pomoz mi přežít tuhle noc. A tuhle tu písničku zpívala za celou historii od těch 70. let obrovská spousta zpěváků všech žánrů, opravdu snad všech žánrů. Od jazzu až po rock, dokonce jednu hip-hopovou verzi znám. Ale minulý týden jsem vám pouštěl verzi od countrymana Billyho Ray Cyruse a sliboval jsem vám další, tak abych to splnil. Dneska tuhle tu píseň bude zpívat kanadský rocker Bryan Adams, který apropo v prosinci zavítá do Prahy se svým koncertem. A ten v roce 2014 vydal skvělé album, které se jmenoval Tracks of My Years, což je taková vtipná slovní hříčka, která odkazuje na písně, které poslouchal už v prudkém mládí a které ho evidentně okouzlili natolik, že vlastně formovali jeho muzikantskou duši a i ovlivnili jeho rukopis coby skladatele. No a proto se rozhodl, že udělá celou desku z těch písní, které má nejraději od těch jiných zpěváků, takže je tam třeba Anytime at All od Beatles, nebo I Can't Stop Loving You, nebo Rock and Roll Music Chucka Berryho, Lay Lay Delay od Boba Dylana. No ale dá tam právě i tu krásnou countryovku Help Me Make It Through the Night. Tak pojďte si poslechnout, jak to vypadá, když rocker zpívá country.

To byla skvělá Jana Kirchner a písnička Liška, která, jak jste samozřejmě správně pochopili, je inspirována knihou Malý princ. To je taková věčně krásná kniha, řekl bych. Když dovolíte, teď si uděláme malý výlet do devadesátek. Vy pravidelní posluchači mých pořadů víte, že devadesátky mám rád. Myslím si, že tam v té době vznikla spousta krásných písní a docela zásadních i pro ten další vývoj country hudby, protože i mnoho současných countrymenů se obrací s velkou úctou a respektem k těm umělcům 90. let. No a jednou z takových zpěvaček je také Pam Tillis.

což je dcera slavného countrymana Mela Tillise a zdědila po tatínkovi nejenom cit k hudbě a také umí zpívat stejně jako její tatínek, ale zdědila také, abych tak řekl, ten skladatelský instinkt, protože ona umí složit perfektní písně, většina z nich se stala hity velkými na hitparádě. No a někdy na to nebyla úplně sama, jako v tomto případě, kdy si přizvala ještě člověka, který se jmenuje Bob DiPiero, což je velmi slavná osobnost ve světě country. Jednak je to výborný hudebník, studiový a také velmi uznávaný producent v country hudbě, který složil přes nějakých 15 nebo přes 15 písní, které se umístily na úplném vrcholu americké hitparády countryové, takže psal pro takové zpěváky jako Tim McGraw nebo The Oak Ridge Boys, pro Reba McEntire, Vince Gilla, Faith Hill, Shenandoah a spoustu dalších kapel. No a právě v těch 90. letech, bylo to konkrétně v roce 93, společně s Pam Tillis napsali skvělou píseň Cleopatra, Queen of the Nile. Tenkrát k ní vznikl i videoklip, ze kterého jsem byl úplně paf, pořád jsem si tu píseň pouštěl dokola, až se mi ta VHSka, kterou dodnes někde mám, úplně ošoupala. Byla tam i spousta dalších krásných písní, tak pojďme si zaspomínat na tenhle ten velký hit Pam Tillis.

To byl rodák z Jihočeského Písku, skvělý pianista, zpěvák a skladatel Roman Dragoun a písnička Jako dým. Na závěr hodiny zbývá už jenom jedna jediná píseň a rozhodl jsem se vzpomenout si na jednoho z úžasných hudebníků, a sice na Davida Crosbyho. Tohoto pána samozřejmě znáte především jako člena té trojice Crosby, Stills and Nash. Někdy to také bylo Crosby, Stills and Nash and Young, to když s nimi hrál Neil Young. A také je to člověk, který založil nebo spolu založil jednu z legendárních kapel, a sice Byrds v roce 64. Oni se tehdy proslavili o rok později, to bylo myslím cover verzí písně Boba Dylana Mr. Tambourine Man. No a potom v zápětí po asi, já nevím, pěti albech z kapely odešel, no a založil právě Crosby, Stills and Nash. A s těmi v podstatě okamžitě díky jejich debutovému albu zabodovali a byli nominováni na cenu Grammy, kterou také vyhráli v kategorii vlastně objevů nebo nováčků, to bylo v roce 69, no a zbytek už je opravdu historie, protože těch úspěchů byla obrovská spousta, no a oni se tak potom různě rozcházeli, scházeli a David Crosby také točil svá solová alba a z toho právě zahrají za chvíli tu písničku, která se jmenuje I Think, je to velmi křehká skladba a David Crosby byl mimochodem velmi oblíben kruzích, nejenom tedy u posluchačů, fanoušků, ale také v muzikantských kruzích a velmi často spolupracoval s různými zpěváky, třeba s Johnny Mitchell nebo s kapelou Jefferson Airplane nebo s Jamesem Taylorem, s Eltonem Johnem nebo s Davidem Gilmourem od Pink Floyd. Ti všichni ho měli velice rádi a on třeba nahrával na těch deskách těm kamarádům jenom třeba druhé hlasy, nebo tady nahrál kytaru, jinde bas kytaru. Prostě radoval se z muziky, což si myslím, že je pravé poslání. No jinak oni vlastně s Crosby, Stills and Nash těch alb vydali tolik a s kapelou Byrds taky, že to překročilo hranici 35 milionů kusů ten prodej, což je velmi úctyhodné, no a samozřejmě je také členem rock'n'rollové síně slávy. Tak pojďme na tohoto pána zazpomínat písní, kterou jsem již zmiňoval a která se jmenuje Think. Přeji vám hezký poslech, krásný večer a budu se na vás těšit po 21. hodině. Petr Kocmán vám přijde především klidný večer.

Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80. na

0: to vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
1: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
2: Já mám žízeň, věčnou žízeň.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prej má na zaplacení.
2: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

To byl skvělý Valdemar Matuška, pochopitelně s KTO a Olinkou Blechovou, písnička z roku 1985, kterou česky otextoval Eda Krečmar a objevila se na LPčku Jsem svým pánem. Původně mělo tedy vyjít v roce 86, ale vyšlo až v roce 1997. A to samozřejmě z toho důvodu, protože Valda samozřejmě prchnul za hranice na Spojených států. Tak je 21 hodin 11 minut, posloucháte úterní večerní vysílání Country Rádia, s vámi samozřejmě Petr Kocman až do půlnoci. Je toho před námi hodně, jsou různá výročí, události, narozeniny, bude to všechno spojeno s písněmi, ale chci vám říct důležitou věc, že dnešek, tedy 29. září, je Světový den srdce. Takže doufám, že jste ten den prožili srdečně, se srdečnou náladou a že jste měli srdce na dlani pro každého. A já k tomuto výročí, tedy to jsem si udělal takový malý oslý můstek, když dovolíte, přemýšlel jsem, jakou písi znám o srdci a přišel jsem rychle teď na jedinou. Je to skladba, do které mě pozvala kapela Crossband jako hosta, natočili jsme ji jako duet na jejich desku. Natáčeli jsme i videoklip, na který se můžete podívat, a točili jsme ho na jednom pražském mostě. Bylo to mimochodem, myslím si, v září někdy, to muselo být loni, nebo tak nějak. Byl krásný den, si vzpomínám, sluný. No a ta píseň se jmenuje Srdce na dlani, takže posílám je vám všem u příležitosti Světového dne srdce. Přeji vám hezký večer.

To byla Vabida, něka jeho krásná česká verze písně Chrisa Christophersa na Judian Kid. Na tu foukací harmoniku a propo, aby mu hrál ve studiu slavný Charlie McCoy, který byl dokonce, tuším, že dvakrát nebo možná i třikrát na turné i v České republice s kapelou Druhá tráva. No a Charlie McCoy nahrával třeba s takovými mistry jako Elvis Presley, Bob Dylan a právě i Chris Christopherson a další, takže tohleto spojení s Vabidaňkem, to je naprosté hudební kouzlo. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se událo v historii právě 29. září. Roku 1726 byl Prokop Diviš vysvěcen na kněze. Roku 1883 zahájilo Liberecké divadlo F.X. Šaldy svoji činnost slavnostní premiérou Schillerovy hry Wilhelm Tell. Roku 1951 překonal Emil Zátopek na stadionu Houštka, což je ve Staré Boleslavi, dva světové rekordy na 20 km a v hodinovce. Úžasné. Roku 1966 měl premiéru recitál Jiřího Šlitra Ďábel z Vinohrad, samozřejmě v divadle Semafor, a tehdy tu hru režíroval samotný Jiří Menzel. Roku 1968 byl v Československu zaveden pětidenní pracovní týden. Nedávno jsme se o tom bavili, že jsem někde zaslechl, že se přemýšlí o dokonce čtyřdenním pracovním týdnu. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Roku 1493 se Krištof Kolumbus vydal na druhou objevnou cestu do Nového světa. A ještě jedna cestovatelská zpráva. Roku 1513 překonala výprava vedená Vaskem Núñezem de Balbou Panamskou šíji a jako první tedy spatřila Tichý oceán, ovšem ze strany Nového světa. Roku 1711 převzal Juraj Jánošík velení celé Uhorčíkovy bandy a složil zbojnickou přísahu. No a tím začal vlastně jeho poslední rok a půl života, kterého přivedli před soud a potom na šibenici. Roku 1829 se v londýnských ulicích poprvé objevili policisté nově založeného Scotland Yardu. Já když slyším Scotland Yard, tak si vždycky vzpomenu na ten krásný film, kde hrál Louis de Funès. Je to samozřejmě Fantomas, ten třetí díl, a ten se jmenuje právě Fantomas kontra Scotland Yard a odehrává se v Anglii, a dodnes ten film považuji za nesmírně povedený. I z toho dnešního pohledu samozřejmě film se vyvíjel dál i ta technika, ale tohle je klasika. Roku 1913, a to je taková záhada, německý vynálezce motorů pan Rudolf Diesel zmizel z parníku Dresden na cestě do Anglie a až teprve 10. října bylo nalezeno jeho tělo na vlnách Lamaňského průlivu. V podstatě dodnes taková nevyřešená záhada, proč se tak stalo. V roku 1988 mírové síly OSN získaly Nobelovu cenu míru. V roku 1916, a to je také důležité, americký ropný magnát a průmyslník John D. Rockefeller se stal prvním miliardářem na světě. No a myslím si, že strhl takovou hezkou lavinu a dneska těch dolarových miliardářů je obrovská spousta. No a roku 1370, to se vrátíme k nám do Čech, oženil Karel IV. Svého syna Václava s Johanou Bavorskou. No a šlo o další císařův velmi povedený politický tah, kterých měl samozřejmě víc. Tak víte co, pojďme na moudrého Karla IV. Zaspomínat krásnou písní, kterou kdysi složil pan Karel Svoboda a zazněla v jednom nádherném českém filmu. A vy víte samozřejmě ve kterém.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

svým klukem už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí

Protože Jerry Lewis by právě dnes slavil své narozeniny. Bohužel nás opustil před 4 lety ve věku 87 let. A Jerry Lewis samozřejmě, to je bez zesporu obrovská legenda. Byl samozřejmě nejenom uznávaný rock'n'rollový zpěvák, ale také country zpěvák, ale hlavně pianista. On byl v podstatě jedním z průkopníků rock'n'rollu. No a byl také po zásluze za to, co udělal všechno v muzice, uveden do rock'n'rollové síně slávy. No a také je označován za zakladatele takového piano roku. A on měl totiž takový velmi zvláštní styl, protože často u toho hraní stál, prostě odkopl tu stoličku a hrál ve stoje a tím pádem mu ty prsty dopadaly na klaviaturu trošičku jinak, než když sedíte. Bylo to trošičku dynamičtější, no a tím vlastně tak vytvořil takový typický svůj styl, který mimochodem přejali a vzali za svůj třeba Elton John nebo Billy Joel, tak ti z něj úplně šíleli v dobách svého mládí a snažili se ho napodobit. Jerry Lewis se narodil ve velmi chudé rodině v městečku Faraday, což je v Louisianě. No a na klavír začal hrát už v dětství se svými dvěma bratranci a tehdy ho strašně ovlivňovalo právě rhythm and blues a boogie woogie a gospel, který se všude zpíval, a samozřejmě i country. To všechno k němu přirozeně přicházelo a díky těmhle těm stylům si tak brzo vyvinul svůj vlastní typický styl. A později, což je zajímavého, jeho matka zapsala na křesťanskou školu v Texasu a na jednom školním vystoupení zahrál píseň My God is Real, ovšem ve stylu boogie woogie, čím si vysloužil to, že ho z té školy vyhodili. Takže on byl rebel opravdu od mládí, říkal se mu mimochodem killer, zabiják, to byla přezdívka jeho v branži. No, on si potom taky přivydělával jako pianista v různých barech, no a z té jeho muziky se postupně vytrácelo to křesťanství, nebo ten nádech křesťanství. No a v roce 54 nahrál svůj první demosnímek a o rok později se přestěhoval do Nashvillu, který je dodnes označován jako Music City USA, tedy město hudby celých Spojených států. A tam hrál ale bez nějakého většího úspěchu po barech a dokonce se traduje, že mu prý jeden tamní hudební manažer radil, aby na piano vůbec nehrál, aby začal hrát na kytaru, což se z dnešního pohledu zdá velmi komické tedy. No ale on byl velmi odhodlaný pokračovat v tom hraní a přesunul se v roce 56 do Memphisu, což se ukázalo jako šťastné, protože tam našel slavného producenta Sema Phillipse. Ano, to byl ten pán, který objevil Elvise Presleyho a Carla Perkinse a Johnnyho Cashe. No a Phillips, což byla velká náhoda, zrovna hledal náhradu za Elvise Presleyho, kterého prodal tehdy společnosti RCA Records. Myslím si, že to bylo nějakých 30 tisíc dolarů snad, což bylo tenkrát hodně peněz. No a tak pro něj Jerry Lewis nahrál několik skladeb, včetně toho svého největšího hitu Great Balls of Fire. No a bylo všechno jasný. Prostě sam Phillips řekl, tak to je člověk, který ho potřebuju. A oni mu tehdy vlastně dávali různé přezdívky, jedna z nich je právě Killer, a taky ho uváděli se slovy, že to je Jerry Lewis a jeho pumping piano. To byl ten jeho typický zvuk. Mimochodem také vřele doporučuji životopisný film, který se jmenuje Great Balls of Fire podle toho jeho hitu. Je to film z roku 89, kde Jerryho Lee hraje Dennis Quaid, vynikající herec, a jeho manželku Winona Ryder, což je také vynikající herečka. A je zvláštní, že Jerry Lewis ten film nenáviděl a vlastně i knihu své ex-manželky, podle které byl film natočen, stejný názor mimochodem sdílela i jeho sestra, protože s ním je považovali za odtržený od reality. Ale ten režisér, což byl Jim McBride, později přiznal, že ten film nechtěl stavět na faktech, ale knihu použil spíš jenom jako odrazový můstek. A také je zajímavé, že ty scény ve filmu Dennis Quaid opravdu odehrál na piano, musel se naučit, a také Jerry Lewis tenkrát pro ten film nahrál znovu v nových úpravách některé své veliké hity. No a Winona Ryder bylo v té době natáčení nějakých, myslím, že 20 let a měla hrát samozřejmě 14-letou, protože tím si vlastně Jerry Lewis podkopl
sám pod sebou stoličku takzvaně, protože on se tehdy oženil se 14-letou sestřenicí. On měl našlápnuto a král rock'n'rollu měl být on, nikoliv Elvis. No ale tímhle si to naprosto pokazil. A no, podívejte.

se na ten film, že doporučuji. Je to skvělý snímek přesto všechno, že i Jerry s ním nesouhlasil, je to skvěle zahráno. Mimochodem na portálu ČSFD má 78%, což se jen tak nevidí. Takže to doporučuji, podívejte se. No a já bych teďka na Jerryho Lee zaspomínal ještě jednou písničkou. A sice skladbou, která pojednává o tom slavném růžovém Cadillacu, což byly bouráky, ve kterých jezdili Elvis a samozřejmě Jerry Lee. A on tuhle tu písničku naspíval na jednu ze svých desek s dalším rebelem, a sice Bruce Springsteenem, který nedávno slavil taktéž narozeniny. Tak pojďte si poslechnout tyto dva velikány. Bude zpívat dnešní oslavenec Jerry Lee Lewis, velká legenda rock'n'rollu, a Pink Cadillac, růžový Cadillac.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

Ano, tak to byla vítězná píseň Bonanzy minulého týdne. Pro mě vždycky velmi dojemná záležitost, ve které The Judds zpívali o tom, jak holčička přijde za dědečkem a říká: dědečku, povídej mi o starých dobrých časech, jaké to bylo, když se dva lidé opravdu milovali a svět se točil takzvaně tím správným směrem. Vždycky mě to dojímá. Píseň z 80. let a stále krásná. Tak za malou chvíli už 22. hodina, ale my si ještě rychle dáme jednu krásnou píseň od Karla Plíhala a Zuzany Navarové, Harfy v nebi. Petr Kocman vám přeje hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

Vlasta Redl a jeho krásná píseň z roku 1992 z alba Staré pecky. Je 22 hodin, 11 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině si například vzpomeneme na jednu krásnou filmovou melodii, to hned to v našem vstupu. No a také si zaspomínáme na jednoho velmi slavného pěvce a spolu s ním zazní jedna z nejkrásnějších písní, a řekl bych písní, kterou vy posluchači Country Rádia máte určitě rádi, i když možná ne přímo v té podobě, tak jak ji uslyšíte. Ale to už hodně předbíhám. Teď bych rád poslal všem Michalům k dnešnímu svátku pozdrav. Přeji vám vše dobré. Oslavujte, doufám, že jste oslavovali celý den. A posílám vám k svátku píseň Pavla Bobka Muž na konci světa, což je skladba, kterou kdysi naspíval Willie Nelson společně s Rayem Charlesem jako Seven Spanish Angels, ale v roce 1991 tuhletu skladbu naspíval s českým textem Vladimíra Poštulky Pavel Bobek. Přeji vám tedy hezký poslech.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

Když se řekne ještět, většina z nás si vybaví takovou charakteristickou stavbu na vrcholu hory nad Libercem. Ještět ale není pouze vysílač. V jediné budově, jak dobře víte, se propojuje televizní vysílač, také horský hotel a restaurace. Autorem téhleté unikátní stavby je architekt Karel Hubáček. No a právě dnes, v roce 2005, byla prohlášena národní kulturní památkou. Ještěd stojí ve výšce 1012 metrů, pokud si dobře pamatuji, a samotná stavba měří nějakých téměř 100 metrů a ten její nezaměnitelný tvar tvoří rotační hyperboloid. To jsem si našel teda, to si nepamatuju, to jsem si musel napsat. No a právě díky němu stavba působí, jakoby z hory přímo vyrůstala a Hubáček vlastně svým návrhem horu symbolicky prodloužil, se dá říct. No, příběh toho dnešního ještědu začal po požáru původní horské chaty, což bylo v roce 1963, a nový projekt začala připravovat prakticky okamžitě a samotná stavba probíhala od roku 1966 až do roku 1973. No a veřejnosti byl ještěd slavnostně otevřen 21. září roku 1973. Zajímavé je, že Hubáčkův návrh získal už v roce 1969 velmi prestižní Peretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Šlo o jedno z nejvýznamnějších mezinárodních ocenění, která kdy česká architektura dokonce získala. No a ještě je přitom zajímavý nejenom zvenčí, ale i uvnitř a jednotlivá podlaží jsou zavěšena mezi dvěma soustřednými železobetonovými konstrukcemi, což z budovy dělá mimořádně odvážné technické dílo. Ty interiéry navrhl architekt Otakar Binar a na jejich výzdobě se podíleli také významní skláři Stanislav Libenský a Jaroslava Brichtova. Vy, kteří jste tam byli, tak mi jistě dáte za pravdu, že se jedná o velmi zajímavou architektonickou záležitost a dá se tam i přespat mimochodem, což je úžasný, doporučuji, je to veliký zážitek. No a ještě jedna zajímavost z historie, když se ještě v roce 73 slavnostně předával veřejnosti, tak hlavní architekt pan Karel Hubáček se této události nemohl z politických důvodů zúčastnit. No, možná právě proto je na ještědu dodnes něco tak trošku nadčasového a na první pohled připomíná takovou kosmickou loď zaparkovanou na vrcholu hory. Ve skutečnosti ale nikde nepřistála samozřejmě a architekt Karel Hubáček ji navrhl tak, aby z hory doslova vyrůstala. Takže je to opravdu unikát a moc rád tam jezdím. Kdo jste tam ještě nebyli, tak určitě vyražte, protože je to nádherné místo. A já vždycky, když jsem na tom vrcholu, kam tedy jedu většinu lanovku, abych si to užil, dolů pak už jdu pěšky, moc rádi tam s rodinou jezdíme. A když stojím na tom vrcholu a dívám se, když jsem tomu nebi blíž takzvaně, tak si vždycky vzpomenu na nádhernou píseň Vince Gilla, která se jmenuje Goers High on the Mountain, která samozřejmě pojednává o posledních dnech člověka, který se vydává tam nahoru do toho věčného nebe. A je to myšleno tím právě to nebe, které je blízko těm horám. Takže tam mám takovou asociaci zvláštní, vždycky si tam na tu píseň vzpomenu. Tak mě napadlo, že bychom si ji mohli pustit.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říká.

Dnešní den byl velmi důležitý v roce 1968 pro španělského tenoristu Placida Dominga, protože právě dnes v tom roce v newyorské metropolitní opeře zaskakoval za Franka Corelliho v roli hraběte Mořice Saského. Bylo to v opeře Francesca Sieli Adriana Lecouvreur. No a byl to pro něj vlastně debut a od té doby až do dneška je jedním z nejžádanějších a také nejslavnějších solistů na všech důležitých operních scénách světa. No a jako tenorista má velmi rozsáhlý repertoár, nutno podotknout, který sahá od těch italských a francouzských belkantových rolí až po úspěšná nastudování velmi náročných partů oper Richarda Wagnera. Mimochodem letos Placido Domingo oslavil 85. narozeniny. A krom toho, že je to samozřejmě famózní zpěvák, tak je to i pan dirigent. No a já bych teďka Placida Dominga rád připomněl jednou zásadní písní, kterou vy určitě budete znát. Jmenuje se Perhaps. Je to píseň, kterou složil John

Denver, veliká country legenda. A on vlastně tu písničku složil pro svoji ženu Annie Martle. Bylo to v době, když byli odloučeni a vlastně se chystali k rozvodu. A dokonce v roce 97, tedy těsně po Denverově smrti, Annie prozradila, že Perhaps Love milovala mnohem víc než slavnou Annie Song, kterou pro ní Denver složil také kdysi v 70. letech. Byl to takový odpustek, nebo lépe řečeno vyznání, protože on jí v té době byl nevěrný na dlouhém turné, když byl ve světě, což bylo turné na několik měsíců. Stalo se a bylo mu z toho nehezky, tak sedl a napsal jí Annie Song. No a je zvláštní, že na tom albu, kde se objevuje i skladba Perhaps Love, tak tam vydal Annie Song znovu, ovšem v takové, řekněme, cover verzi. A v té verzi na té desce, představte si, na kytaru hraje právě Placido Domingo. To je taková zajímavost. Tak někdy vám pustím i tu verzi Annie Song. Jinak Annie Song, kdybyste přesně nevěděli, kam zařadit, tak je to ta skladba, kterou u nás naspíval i Karel Gott. A teď ji po dlouhých letech s tím stejným českým textem udělal i Tomáš Linka mimochodem. A já Tomáše Linku uznávám jako zpěváka, který nejlépe interpretoval písně Johna Denvera vždycky u nás i s krásnými texty. No, já bych se teď vrátil k té písni Perhaps Love a pustíme si, protože nevím, jak často zní éterem na country rádiu, ale je to skladba, která samozřejmě znáte i v té verzi od Karla Černocha a Petra Dvorského, ale tohle je ten originál, kde se setkali dva obrovské hlasy Johna Denvera a Placida Dominga.

Zdravím vás, milí posluchači Country Rádia. Tak už zítra úderem 6. se na vás budeme těšit společně s Kačkou a se mnou tedy s Vláďou. A nebudeme tady zítra sami. Jedním z našich hostů, tak říkají naživo, tu bude vám všem dobře známý Honza Vančura. A u toho nezůstáváme. Budeme tu mít i druhého hosta. A to v souvislosti s oslavou jeho opravdu krásných narozenin. No tak ten tu nebude naživo, ale budeme si o něm povídat. Stejně jako o spoustě jiných věcí. Tak zítra úderem 6. se na vás my dva, Kačka a Vláďa, těšíme.

No i dnešek je pochopitelně den, kdy slaví nebo by slavilo své narozeniny mnoho známých osobností. Tak třeba v roce 1948 se narodil skiflový a folkový kytarista, také mandolinista, skladatel a zpěvák pan Petr Traxler. V roce 1968 se narodil herec a také dabér Michal Dlouhý. V roce 73 velmi populární a oblíbený režisér a také herec pan Jiří Strach. V roce 79 se narodila moderátorka a herečka Michaela Maurerová. V roce 1907 veliká osobnost, dá se říct, country hudby, ano, především americký zpěvák, ale také velký bavič a velmi úspěšný podnikatel, nutno podotknout, pan Gene Autry. No a v roce 1929 se také narodil kytarista a hudební skladatel a kapelník pan Karel Duba. Ten byl velmi populární v 60. letech 20. století, ale bohužel tragicky zahynul v Mongolsku při pádu autobusu do propasti, tehdy společně s převážnou většinou svého orchestru. Tu nehodu tehdy přežil například trumpetista Jiří Jelínek a také kontrabasista Karel Wagner, který mi o tom všem vyprávěl. Ten příběh byl šílený, on říká, že si pamatuje jenom to, jak ten autobus se řídil do propasti a pak už se probudil v nemocnici, kde mu oznámili, že všichni jeho kamarádi bohužel už nejsou mezi živými. Takže to je velmi smutná historie. No, Karel Duba je považován vlastně za jednoho z českých průkopníků Big Beatu v taneční hudbě. On byl velmi teda ambiciozní, ale hlavně měl skvělé nápady hudební a tam se objevila tehdy vlastně poprvé baskytara v té muzice, která do té doby moc nebyla. Já bych na Karla Dubu rád vzpomenul jednou instrumentálkou, kterou opět budete dobře znát, pokud máte rádi Májovky, a je to titulní píseň z filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A tuhletu instrumentálku nahrál právě Karel Duba se svým orchestrem. Těším se na vás po 23. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

hladnější než peří černých vren. Stádo koní bez odechu pádí, jako uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hren. Se svým stádem pustou zemí

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek dartek, písek oboč

23 hodin 10 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia s vámi Petr Kocman až do půlnoci. Nedělej druhým to, co nechceš, aby oni dělali tobě, to všichni dobře známe. To totiž kdysi prohlásil čínský filozof, politik a také státní Konfucius. Což je tedy chválihodné, jenže ten dnešní svět poznamenaný agresivitou a násilím tomu zrovna bohužel nepřeje. A tak přichází ke slovu mistr bojových umění pan Petr Zárybnický, jenž více než 30 let vyučuje vlastní styl sebeobrany. Základní techniky jsou založeny na přirozených pohybech, to znamená, že je zvládnou muži i ženy, mladí i dříve narození. No a v publikaci Ubraňce a neb jak odrazit napadení nejúčinněji a bez zbraně představuje různé způsoby, kdy surovce odrovnáte třeba skládacím deštníkem anebo, já nevím, třeba tuškou. No a jen pro jistotu právník Jiří Solil na závěr připojil také cenné poznatky na téma sebeobrany z pohledu zákonu, což je velmi důležité. Luxusní restaurace v rodišti Konfucia apropo nabízí speciální dezert v podobě jeho slavné knihy obřadu. No a to je otázka pro vás, milí posluchači, pokud chcete knihu Ubraňce získat, tak mi musíte správně odpovědět na otázku a dovolat se do studia nejlépe jako první se správnou odpovědí na číslo 210 323 333 a řekněte mi tedy, co tvoří základ toho desertu a la Konfuciova kniha obřadu. Tak za A jsou to vařené datle, nebo za B smažené mořské okurky, a nebo za C dušené fazole adzuki. Ještě jednou, základem desertu a la Konfuciova kniha obřadu jsou za A vařené datle, za B smažené mořské okurky, za C dušené fazole adzuki. Volat na 210 323 333 můžete právě teď.

Tak přátelé, tohle tu dlouho nebylo teda, to je pecka. Telefonátů asi 50, ale představte si, ani jedna správná odpověď. Naprosto nevídaná věc, to se dlouho nestalo. Takže dám vám ještě jednu šanci, pustím písničku Billyho Nelsona a vy ještě stále můžete volat a zopakuji tedy otázku, co je základem desertu a la Konfuciova kniha obřadu. Tak za A to můžou být vařené datle, nebo za B smažené mořské okurky, a nebo za C dušené fazole adzuki. Tak volejte a jdeme si poslechnout Billyho Nelsona.

0: No přátelé, tak tohle byl nevídaný boj. Nevídaný boj a do poslední chvíle nebylo rozhodnuto. A šťastně ke konci písně Billyho Nelsona se dovolala posluchačka Eva, která teda zvítězila takzvaně. Evo, já vám přeji ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak já jenom zopakuji tedy otázku. Zajímalo mě, co je základem desertu a la Konfuciova kniha obřadu. A možnosti byly tyto: za A vařené datle, nebo za B smažené mořské okurky, a nebo za C dušené fazole adzuki. A vy jste konečně správně řekla, že je to možnost.
1: Jsou to datle.
0: Ano, je to tak. Já vám tleskám. No, Konfucius byl nejen tedy moudrý muž, ale byl to také vyhlášený gurmán a desert na jeho počest tvoří pomalu vařené datle, které se zdobí lotosovým květem a oříšky ginko, a nakonec se vše přeleje karamelovou omáčkou s medem, který voní po jasmínu. Tak jenom, abyste věděla, jak to je. A musím teda ještě doplnit, že v téměř všichni, a že vás bylo opravdu strašně moc, jste typovali dušené fazole adzuki, takže fazole to nebyly. Tak Evo, já vám gratuluji.
1: To bylo takový zavádějící.
0: Ano, ano, byl to teda dneska velký chyták, byla to podlost ode mě, ale vy jste zvítězila. A mimochodem teďka třímám v rukou tu knihu Ubraňce a musím teda říct, že to je naprostá senzace. Já sám si ji asi pořídím, protože jsou tam na obrázcích opravdu všechny chvaty a hmaty, jak se ubránit lotrovi. Já teda doufám, že to nebudete potřebovat a přeji vám to z celého srdce i všem ostatním, ale kdyby náhodou, tak vy budete dokonale připravena. Tak ještě jednou gratuluju, děkuju za zavolání a posílám vám ještě Petra Nováka a Klavnovu zpověď. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Jsem moc hodnej. Hezký večer.
0: Ano, vám taky. Naschledanou.

0: Kolik je druhů různých smrti, trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

0: vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Dnešek je den, kdy si také připomínáme narození slavného malíře Caravaggia, který se narodil jako Michelangelo Merisi. A dřív se předpokládalo, že se narodil v obci Caravaggio v Lombardii, nedaleko Milána, což byl správný předpoklad, ale také se říkalo, že se narodil jinde. Nebylo to úplně vyjasněno, ale v roce 2007 byl nalezen matriční zápis a ten potvrdil, že jeho narození je přímo v Miláně. Takže se to všechno vyjasnilo. Já Caravaggia osobně mám velice rád, protože můj dědeček, když jsem byl malý kluk, tak mě hodně vodil na výstavy a ukazoval mi různé obrazy a umění. Takže jsem si ho dílem byl nějak, byť zevrubně seznámen. A také si vzpomínám na Caravaggiův slavný obraz Loutnista. Na ten jsem se díval už jako malý kluk, protože rodiče ho měli doma, ne tedy ten originál. To samozřejmě ne, protože kdyby doma byl originál, tak si koupím country rádio i s přilehlými pozemky samozřejmě, ale to jsme neměli, byla to krásná reprodukce, na kterou jsem se odmala díval a moc se mi to líbilo, velmi to na mě působilo a dlouhou dobu ten obraz jmenuje Loutnista a dlouhou dobu jsem si myslel, že na tom obrázku je žena, protože ten dotyčný má tak jemné rysy, že jsem si zkrátka myslel, že to je žena, je to olej na plátně mimochodem. A visí, pokud si dobře pamatuji, v Louvru, kam se ho podařilo získat, když se rozprodávala pozůstalost po Caravaggiovi. No a ten Loutnista, to je zvláštní, tam se dokonce i ví, co to je za notový zápis na tom obrázku, protože tam leží noty před tím Loutnistou. A podle toho, co se mi podařilo dohledat, tak je to začátek populárního dobového madrigálu, který se v překladu jmenuje Vy víte, že vás miluji. No a také se vlastně vedou polemiky o tom, kdo je na obraze namalován. Podle názoru někoho modelem stál někdo z umělcových přátel, ale jiní odborníci zase jsou toho názoru, že ten mladík Loutnista na obraze je sám Caravaggio, protože on v té době neměl peníze, když se přistěhoval do Říma a neměl objednávky, ze kterých by čerpal finanční prostředky na najmutí modelu, takže se taky říká, že Loutnista je přímo Caravaggio, který seděl před zrcadlem a maloval se podle sebe, ale jak to je doopravdy, to nikdo neví samozřejmě. Takže pokud neznáte Loutnistu, konkrétně tedy tohleto krásné dílo Olej na plátně, tak doporučuji. A teď jsem si ale vzpomněl, že vlastně to v Louvru nebylo, že tam to tehdy odkoupili nějak, ale je to, myslím, v Sankt Peterburgu, mám pocit, že to je, ale to vás nechci mystifikovat. V každém případě se jedná o krásné dílo, které dokonce sám autor považoval za svůj nejlepší výtvor, ku podivu. Nikdo neví vlastně proč, ale údajně to tak bylo. Tak to je vzpomínka na Caravaggia, který by dneska slavil narozeniny. A my si dáme další písničku, Brooks & Dunn, Whiskey Under the Bridge.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Nedávno jsem pro sebe objevil jedno nádherné moudro amerického filozofa, básníka a také esejisty Henryho Davida Thoreaua, který kdysi řekl, nezáleží na tom, na co se díváš, ale na tom, co vidíš. Velmi moudré. Tak tímhletím moudrem bych se s vámi pro dnešní večer rozloučil, neboť za 11 minut přesně od teď odbije půlnoc. No a já se na vás budu těšit pochopitelně opět zítra od 20 hodin ve večerním vysílání. Spolu se mnou tady bude také paní Marcela Jurčíková, takže budeme soutěžit o knihu a budou dvě, protože je středa, tak bude i bonusová kniha samozřejmě. Vám přeji hezký podzimní den, alespoň tak hezký, jako byl dneska u nás tedy v Praze, tady bylo sluníčko, krásně, relativně teplo, tak si užívejte poslední záchvěvy babího léta a večer ve společnosti krásné hudby se na vás bude opět těšit. Petr Kocman, přeji vám klidnou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký den a příjemný poslech vám přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Jak známo, kořeny country muziky jsou hluboko zapuštěny do lidové tvorby a od samotných počátků tohoto žánru až do dnešní doby jsou tedy její součástí lidové písně, dovezené mnohdy do Ameriky ze všech koutů Evropy. Dneska si jich pár připomeneme a začneme klasickým anglickým moritátem o vraždě dívky Pretty Polly. Tahle klasika byla nahrána dívčí skupinou Coon Creek Girls v roce 1938.

0: A další dvě lidovky budou značně rozdílné. Klasický z Anglie dovezený moritát o popravě padoucha jménem Sam Hall zaspívá Johnny Cash a duchovní píseň Osamělý poutník, která byla poprvé zaznamenána tiskem v roce 1858, přidá Suzy Bogas.
1: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall. Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name it is Sam Hall, and I hate you one and all, and I hate you one and all. Damn your eyes,

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvillské dvoraně slávy.
1: O tři nové členy se Country Music Hall of Fame rozrostla v roce 2005. Pojďme si je postupně představit. DeFord Bailey byl druhým Afroameričanem, kterému se této cti dostalo. Ve 30. letech minulého století byl považován za nejlepšího hráče na foukací harmoniku v Nashvillu a jednu z hlavních hvězd pořadu Grand Ole Opry.

0: Glen Campbell se nejprve proslavil jako studiový muzikant a jeho kytaru můžeme zaslechnout v nahrávkách takových hvězd, jako byly Elvis Presley, Frank Sinatra nebo Beach Boys. V polovině let 60. se pak vydal na solovou pěveckou dráhu a stal se jedním ze zakladatelů tehdejšího pop country stylu.
1: Country Radio.

A je tu ještě jedna kapela, která byla uvedena v roce 2005. Původně vystupovala od roku 69 pod názvem Wild Country. Tvořili ji bratranci Randy Owen, tedy Gentry a Jeff Cook. V roce 1977 si změnili název na Alabama.

0: Velké country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: S vaším laskavým svolením se dnes ještě naskok vrátíme do roku 1974 a poslechneme si tři písničky, které tehdy vyšly na posledním singlu skupiny Scarabeus. A jen tak pro zajímavost, o texty se podělili kapitán Kidd a Tony Linhart.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. Mezi největší hvězdy hudby country patří už skoro 30 let rodák z Knoxville v Texasu, Kenny Chesney.

Patrně budete všichni znát postavu známého sprosťáka, hospodského palivce. To byl ten, co mu mouchy srali na obraz císaře pána. A takovým palivcem české country to byl Pavel Brimer. Mimo to ovšem naspíval spoustu skvělých písniček. Já vám dneska nabídnu dvě z těch méně známých.

se zdá, když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo,

ten důvod, že se cítíš nějak hůř. Hlavu máš zpitou rytmem

že všechno bude skvělý, žádnej klam. Na bradě se možná

Ať si kdo chce, co chce říká, ať si mamka slzy utírá, umělá inteligence už pronikla i do country muziky. A tak bude 640. verze písně Jambalaya právě jejím dílem. Projekt nazvaný Rusty Crowd Country chrlí tuny nahrávek. Až se skoro chce říct, a muzikanti nebudou mít co žrát. No popravdě, to by mnohým ani tak nevadilo. Horší je, že nebudou mít co pít.

roce 1964 vydali Connie Francis a Hank Williams Jr. společné album. Connie byla v té době už slavná popová hvězda a Hankovi bylo 15. Příští týden si pustíme pár kousků, dnes jeden jako návnadu. A ještě předtím se s vámi loučí od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jet routa.

0: světem. Jednoho dne jsme se s Jirkou Krampolem sešli v kavárně Slávy u stejného stolku, kde jsem před lety sedával a psával s Jiřím Grossmanem. Vyndali jsme bloky a tušky, abychom pokračovali v započatém díle. S Jiřím Krampolem navazuji na humor, který jsem v Semaforu dělával nejraději. Na humor, který jsem tam dělával společně s Jirkou Grossmanem. A tak nám dnes dovolte, abychom vám předvedli výsledky svých slohových hodin v kavárně Slávy. Začneme snad dialogem, který díky porůznu natočeným magnetofonovým páskům se rozšířil do mnohých domácností v Československu. Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
1: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Cures Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto, aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovažet k vám do Československa.
0: Máš nějakého koníčka?
1: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Robsy Sama, kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lovosic, kde mě moc líbí se, poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku šití vyho čmoudíku a páry skárek vali se z vulkánu ven a my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmoudíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
0: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
1: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
0: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
1: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
0: Co nejvíce ti tam líbilo?
1: Korojovaná jídla.
0: Myslíš asi krajová jídla, ne?
1: Ano, ano. Korojovaná jídla.
0: Která ti chutnala?
1: Kulajda. A guláš z kůrovce.
0: Guláš z kůrovce? Proč zrovna guláš z kůrovce?
1: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
0: A co s nich?
1: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
0: Ne, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
1: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
0: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
1: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
0: A kterou větu si uměl nejdřív?
1: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ti cestu rojem. Mám bony.
0: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
1: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
0: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu netak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
1: Já, když byl jsem malinký, a moje mámuša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
0: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak, jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
1: Ano, ano, mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Ňam, ňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem, protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou malou sympatickou postavičku.
0: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
1: Ty bejku.
0: Děkuji.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípky najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám,

od malička znal. Tak nalej vej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím.

Dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.